0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Kachna ranního Kisu.
2: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
3: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stívajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
2: ano.
3: už je tahle stívací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
2: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
4: No vidíš.
3: Ne. Jo, ale z rádia, bejt.
2: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
3: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Jsou

0: studia.
1: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedáno pustit, když chodím do práce nebo jedu autem, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.

0: pěkný. Paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Radio Kiss a přejeme dobré jitro. Také jste nemohli dospat jako já. Já jsem se na vás tak těšil, milí drazí posluchači, zejména na vás, kteří se se mnou teďka spojíte v 7 hodin ráno. Tak pojďme, 210 323 323, kouzelné telefonní číslo, na které když teďka zavoláte, tak vás uslyší úplně celá Česká republika. Tak já se ptám, jestli pak už někoho máme na druhé straně. Haló.
1: Čau, Patrik. Nás...
0: Seš tady se mnou, kluku jeden. Jak se jmenuješ? Patrik? Patrik se říká.
1: Jo, nazdar.
0: Patriku, jak se daří o víkendu?
1: Paráda, ty veš, se trošku mlhá, ale super, šefe.
0: A je prodloužený víkend, ale pozor, prodloužený víkend.
1: Ne, my pracujeme, musíme pracovat.
0: Žádný prodloužený víkendy na tebe... na tebe nemají vliv.
1: Nemaj.
0: Tak děkuju za telefonát a přeju, ať to v práci utíká. Ahoj.
1: Díky, šéfa, máj se, čau.
0: Měj se, čau. A já se ptám, kdo pak je s námi dál v éteru? Kdo pak chce hovořit k celému světu?
2: Nazdar, Martina, tady Grizzly.
0: Já tě zdravím. Kam vyrážíš takhle o prodlouženém víkendu?
2: Jedu pro přítelkyně, jedeme na wellness, jedeme do Zmindu. Do Slaných Lázní.
0: Do Rakouska.
2: No jasný.
0: No tam je to jezero hezký, jestli si nepletu.
2: Jo.
0: No tak pozor, to, a tam pozor, ještě jedna věc, tam vyjejte si ladovkou, nebo pěšky, to záleží, jak jste zdatní, jak budete mít čas. Tam je ta stezka korunami stromů, ale je to nad jezerem. Ber to jako takový tip na výlet od nás, od Rádia Kiss. Tak já ještě tady ťuknu na naší vlastně jednu z prvních hlasovek, které dorazily v průběhu dnešního rána. Je tam někdo? Ahoj.
3: Dobré ránko, Marťas, posíláme pozdraví s kamarádem ze stavby Brno-Žibětín. Už od rána hraješ úplně perfektně, takže počítáme, že do 6 do večera jako vždycky posloucháme Kisko. A ti, co musí makat, tak ať se držijou taky. Čauky.
0: Upřímně řečeno, já jsem ještě dneska nepustil ani jedinou písničku. Teď pustím tu první, hnedka po 7 hodině a bude od Gigi D'Agostina. Následovat bude i Dr. Alban nebo Polkín a Aquagen, tak takové je hudební meníčko pro následující minuty. Ať se vám Kiss skvěle poslouchá. Dobré jitro.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Hezkou neděli vám přeju, já jsem Martin Hovorka, odbyla 7. hodina, teď tu mám pro vás na start dnešního rána Gigiho.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Krásné dobré ráno a pojďme ten dnešní den na Rádiu Kiss odstartovat informací, že pokud máte normálního šéfa, který po vás chce běžnou pracovní docházku, tak nemusíte zítra do práce, protože je prodloužený víkend, takže dneska žádnej stres. Dneska se stává, jako by byla třeba sobota. Jo, taková ta myšlenka, že tyjo, zítra už se budu muset řídit budíka, vlastně aktuálně není potřeba. Žádný přípravy svačiny do školy dětem, žádný podepisování úkolů, to dneska ještě nehrozí. To až zítra odpoledne. Každopádně, co je důležité si říct, zítra budou zavřené obchody, takže jestli jako máte pocit, že nemáte doma ty základní věci jako pečivo, máslo, nějakou šunku, prostě sýr, tak asi byste měli dneska vyrazit, protože zítra se v běžných obchodech nenakoupí. A to je podle mě věc, která tady je už mezi námi 10 let, jak vznikly ty určitý svátky, že se zavírají obchody, v tom podle mě takovej guláš, že ani po 10 letech, kdybyste se na to zeptali, jestli ten či onen svátek je zavřeno nebo otevřeno, lidi nevědí. Pro mě to je geniální otázka do nějakého kvízu, třeba do AZ kvízu. Nebo až budete vymýšlet nějaký třeba kvíz v hospodě, tak na tohle to se zeptejte, protože tady 100% budou lidé tápat. Takže zítra je zavřeno, 28. září jsou velké obchody uzavřené, takže si raději udělejte zásoby už dneska. Jo? Najte od těch obchodů, ať tam jsou pořádný fronty, ať tam je dneska guláš. To se tak nějak očekává. Tak dáme si Paula Keena, Aquagen a přeju vám hezké ráno. Kiss. Kiss. Radio.

0: Kiss Active Weekend.
1: My tady u nás na Kissu celý víkend rozdáváme tipy a nápady, kam se dá vyrazit a že se to děje opravdu spoustu, navíc skvělý počasí. Takový jsme si přáli celé září a je to tady. Babí léto odstartovalo právě o tom prodlouženém víkendu. Tak kam dneska vyrazit, poradí právě teď také Terka, protože ta má jeden tip na výlet pro celou rodinu. Máš slovo.
2: Navštivte tento víkend archeologické dny v areálu slovanského hradiště Mikulčice. Zažijete tam řemesla sokolnictví a bojové zápolení. K vidění bude sokolník i jezdci na koních a děti si mohou vyzkoušet i lukostřelbu.
1: Jestli nás posloucháte v Praze nebo okolí hlavního města, tak si představte, že v Praze probíhá svatováclavská pouť přímo na proseku. Tam, jak je stanice metra, tak tam probíhá pouť, jsou tam nějaký asi kolotoče zřejmě a k tomu i vinobraní. Prosecké vinobraní, na kterém dneska ve 13 hodin vystoupí Olga Lounová. Tak pokud máte její písničky rádi, třeba Jsem optimista a tak dále, tak si myslím, že to je místo, které byste dneska klidně mohli navštívit. Navíc, jo, to mě nikdy nenapadlo. Vlastně prosecké vinobraní, tady se dneska bude pít podle mě proseko. Jako jestli se někde v Praze pije proseko, no tak jedině na proseku, že jo? To mě nikdy nenapadlo až teď. Tak jestli si na italském dobrém proseku chcete skutečně pochutnat, musíte vyrazit na pražský prosek. A jestli máte nějaký další tip na to, kam se dneska vydat s celou rodinou, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Těším se na vás v éteru. Hezké dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.
1: One look in your eyes makes me whole again.

Krásné 27. zářijové ráno, tady Debbie zpívala o sluníčku, ale přesto přeze všechno naše posluchačka poslala zprávu. Představte si to, že dneska jí překvapil první mrazík a normálně nad ránem rozmrazovala okna u auta, když jela z noční. Tak přátelé, to se mi stalo v Itálii. To se mi stalo minulý týden v Itálii, v horách, v Dolomitech, kdy jsem v 7:30 ráno přišel k autu, zamrzlá skla. Tak bylo to v horách, bylo to v údolí, sluníčko ještě nevylezlo úplně nad ty hory, aby prohřálo to údolí. A já neměl škrabku a říkám, proč bych si dával tyjo, škrabku do auta při cestě do Itálie. Přece v Itálii se nebudou škrábat okna a ejhle, bylo zamrznuto. Tak jsem se tam šel zeptat do toho penzionu, jestli by neměli napůjčení a oni mi řekli klid, no stres, nespěchejte, jděte si ještě kapučíno a ono se to mezi tím rozeře samo. A měli pravdu, dal jsem si kapučíno, pak mi ještě paní udělala jedno, když jsem přišel k autu asi za 3/4 hodiny, tak bylo všechno v naprostém pořádku. Takže přátelé, jestli máte teďka náhodou, kdyby náhodou zamrzlé skla u auta, dejte si kapučíno nebo dvě a bude to v pořádku. Tak ať se vám hezky stává, tady je Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss.

a mějte radost toho, že tam máte celou rodinu, že tam máte své miláčky a že jim můžete přichystat snídani. V každém případě dneska 27. září mají svátek Jonášové a pozor, má taky narozeniny velikán domácí hudební scény. Přátelé, dneska slaví narozeniny dlouholetý hlas skupiny Lucie David Koller. Tipli byste si, kolik mu je Davidu Kollerovi? Já jsem si třeba myslel, že mu je o 10 let míň, on vypadá skvěle. Já ho teďka viděl na nějakém koncertu.

0: Radio Kiss. Be happy. S Kissem za volantem po celé republice.
1: 8 hodina raní na spadnutí a my se díváme na silnice spolu s vámi, s našimi posluchači a vypadá to zatím velmi dobře.
2: Ahoj, zatím jedeme z Olomouce do Ostravy, jede se skvěle a zatím žádné nehody. Ahoj.
1: Tak kéž by to tak vydrželo po zbytek prodlouženého víkendu. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Radio Kiss. Díky za to.

0: Quiz. Nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: Hezké ráno, odbyla 8 hodina, s vámi je na Kissu Martin Hovorka, mám tu pro vás Aquu a taky Sigalu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: Na rádiu Kiss lehce po 8 hodině dohrál Sigala, anglický hudební producent a DJ, který rozšíří tu paletu jmen a hvězd, které se objeví letos v O2 Aréně na mejdanu Radio Kiss Millennium Explosion. Bude to 21. listopadu, my tady téměř celý rok mluvíme o takových hvězdách, jako jsou Košín, Safri Duo, Bass Hunter, Puffendorf, Groove Coverage, Brooklyn Bounce, ATC Ingrid a tak dále, plus tento týden jsme přidali dvě jména. Jedním tím jménem je právě DJ a producent Sigala, který má neuvěřitelnou paletu hitů, jako třeba songy Easy Love, Give Me Your Love, nebo teď jste slyšeli Riptide. No a ještě dorazí hlas od Jana Vejna, a to zpěvačka Charlene. Tak to je kompletní line-up pro letošní Millennium Explosion Radio Kiss v O2 Aréně 21. listopadu, kde samozřejmě uvidíte na tom velkým hvězdném pódiu i všechny DJe a moderátory Radia Kiss. My se moc těšíme, že všechny tyhle jména budeme v O2 Aréně uvádět. Wow. Teď už ATB a Ecstasy, za malý moment i Sweetbox. Hrajeme to nejlepší od 90. let. Na Kissu.
0: Radio Kiss. Millennium Explosion.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Mám velkou radost, když společně s námi o víkendu vysíláte ideálně z nějakého vašeho výletu a teď se ozvaly holky, co si dneska museli přivstat, protože teďka už rajzují po hřebenech Krkonoš. Já vás moc zdravím, ahoj!
2: Ahoj! Tady holky z Liberce a právě jsme na vrcholcích hor v Krkonoších.
3: A teď míříme na malý a velký stav. Jsme v půlce cesty a tohle turu moc doporučím. A kdyby jste si to chtěli prodloužit, tak se můžete vydat ještě na Sněžku, což se možná u nás stane. A jinak zdravím všechny posluchače a přijďte se nama do Krkonoš a do Liberce samozřejmě.
2: Ahoj!
1: Jo, podle mě holky dneska vyrazily nejenom na východ slunce, na hřebeny hor, ale oni možná chytli ještě měsíc, protože ten i dneska v noci pořádně svítil. Tak si myslím, že jste to měli komplet. Měsíc i slunce z vrcholků hor. Ježíš, to musela být nádhera. Teďka posíláme pozdravy do západních Čech. Blanka ví, co tam.
4: Festival jídla, pití a zábavy pro malé i velké se Kysáci dnes koná na kolonádě v Mariánských Lázních. Vyrazit sem můžete třeba na nedělní oběd. Lázeňský food festival startuje už před polednem.
1: Děkujeme za tip. Já se do Mariánských Lázní ještě dneska jednou vrátím, protože tam mají miniatury České republiky. Detaily v průběhu dnešního dopoledne, ale věřím, že právě výlet do Mariánských Lázních by vás mohl bavit. Teď další muzika na Rádiu Kiss, se těšte na Milky spolu s Davidem Gettou. Hezkou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss. And

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
1: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
1: Pecka.
4: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsi drážděný.
5: Dobrý den.
6: Buď vítá.
7: Raní
0: Kiss. Od 6 do 10.

Hezké dobré ráno, tady je Kiss. Mám tady jednu zajímavou statistiku, která ukazuje, že v neděli ráno vypíjí lidé nejvíce kávy za celý týden, ale zároveň jí pijí nejpomaleji. Tak zatímco v pondělí ráno do sebe průměrný Čech kopne espresso za 3 minuty cestou do práce, tak v neděli ráno si šálek vychutnává v průměru 22 minut. Tak schválně, dejte mi vědět, jak dlouho už cucáte to dnešní ranní kafe. Statistiky říkají, že v neděli nám jeden šálek vydrží až 20 minut. A to je správně, protože nikam nespěcháme. Tak teď jsme tu měli informaci o kávě, řešili jsme kávy a za malý moment budeme řešit krávy. Tak si počkejte, teďka víkend, Blinding Lights, bude i Scatman, až se vám s Kissem skvěle víkenduje. Dobré ráno od Martina Hovorky.

Ladíte Radio Kiss? Já jsem minulý týden strávil v Itálii, v Alpách, v Dolomitech. Viděl jsem tam spoustu kraviček, jak se pasou, jak mají ty zvony kolem toho krku. Počkej, já tady pustím nějaký zvon. No to ne, to je v hotelu, na recepci. To je zvonek od Ježíška. Ne, tohle to jsem myslel, hele. Jak mají ty krávy ten 5-kilovej zvon u krku, tak jsem tak jako o tom celý týden přemýšlel, že to musí být strašný mít takovýhle závaží kolem krku. A nejenom, že to je těžký, ale já si myslím, že to musí jako obtěžovat ten hluk. Si vemte, že uděláte jeden krok a ono to hnedka začne cinkat. To musí být z toho ty krávy úplně jako cáklí, když celý svůj život poslouchají prostě tohleto rachtání. No, mají to, ten důvod je jasný, že jo, kolem toho krku mají to proto, aby je našli, kdyby se náhodou ztratili někde prostě v lese nebo někam zaběhli, zatoulali se, tak aby je bylo i na dálku slyšet. Asi jako nic lepšího nevymysleli zřejmě v Alpách. Tak, každopádně, já jsem si tady našel, že ty zvony jim skutečně musí vadit, protože dělali se na to studie. Některé ty krávy si na to zvyknou, ale ne zcela, protože ten zvon váží 5,5 kg v průměru a ten rambajs, jak to mají blízko ucha, tak to dělá 119 decibelů. A teď jenom pro srovnání, 130 decibelů, což je jenom o fous víc, je zvuk sirény. Já neříkám, že to zvonění toho kravského zvonu je podobný jako tahle siréna, ale co se decibelů týče, tak je to víceméně srovnatelný. Teď si vemte, že prostě tohleto vám houká u hlavy celý život. Chudáci ty krávy, ale je to prostě tradice, aby je pastevci našli na rozlehlých loukách nebo když přijde mlha. No tak jsme se chytřejší, tak až příště pojedete s dětma do Alp, tak jim můžete tuhletu krásnou historku o krávách a zvonech povědět.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pokud máte aktuálně cestu přes pražský obchvat, tak ten je uzavřen na úrovni Barrandova. Poslední volný směst ve směru od letiště je na Stodůlky a pokud jdete od dálnice D1 směr letiště, tak poslední volný sjezd je aktuálně na Zbraslav. Dá se to následně objet přes město, ale to už vám snad doufám navigace poradí. Tak aktuálně pražský obchvat uzavřený u Barrandova, je potřeba s tím počítat. Tvoří se samozřejmě už kolony v obou směrech. Pokud aktuálně přijíždíte do Brna po dálnici D2, tak zhruba na 6. kilometru máme odstavený nákladňák a musí se na poslední chvíli vybočovat, tak s tím počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám zkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám při neděli jede. Děkujeme.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
3: Odbyla 9. hodina, Martin Hovorka s vámi na Kissu, další skvělá muzika před námi bude Captain Jack a taky zpěvačka Kelly's.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 9. hodině a představte si, že i zítra na státní svátek budeme házet kostkou, tak hru 7-7 hrajeme od pondělí do pátku, tudíž musíme i zítra.
1: 7-7, každé všední ráno na Radio Kiss.
0: Já vás teď musím na něco nalákat. Já tady koukám, kolik už jsme na té kostce naházeli v rámci roku 2026 a aktuálně můžu říct, že jsme rozdali 693 tisíc korun. To znamená, kdyby zítra padla šestka, dáváme někomu z vás 7 tisíc korun, tudíž 693 tisíc plus 7, pokud zítra padne šestka, tak si můžeme říct, že jsme k 28. září rozdali 700 tisíc korun. Takhle, tleskáme naprosto předčasně, protože taky se může stát, že padne zítra jednička a dáme jenom tisícovku. Tudíž si na tento krásný milník ještě nějaký ten den počkáme. Třeba do úterka, třeba do středy. Uvidíme. Každopádně zítra sráz tady na Kissu v 7 ráno. Tou kostkou budu házet já a už jí, přátelé, zahřívám. Přemýšlím, jestli jí mám třeba si vzít domů, že bych jí zahříval celý dnešní večer i celou noc, že bych s ní spal, tulil se s tou kostkou, třeba by zítra spadlo něco lepšího na té kostce. Uvidíme, jak se k tomu postavím ještě. Tak, každopádně zítra v 7 ráno hod kostkou a můžete získat až 7 tisíc korun.
1: 7 v 7.

0: KISS Active Weekend.
1: V tento okamžik 9:45 a měli bychom tady pro vás pozvánku na výstavu. Ano, v neděli je ideální den vyrazit na výstavu. Terka naprosto přesně ví, na kterou.
2: Zveme vás na podzimní etapu výstavy Zahrada Věšky. Můžete si tam nakoupit vše, co si žádá vaše zahrada. Květiny, stromky, keramiku, nářadí na zahradu i pomůcky do domu. A těšit se můžete i na doprovodný hudební program a dětský koutek se spoustou zábavy.
1: Tak a teď přemýšlíme, jestli vás pozvat na čokoládové slavnosti nebo na husí slavnosti. Schválně, chtěli byste raději husu nebo čokoládu? Pojďte teďka rozhodnout na 210-323-323. Ten, kdo zavolá, tak rozhodne o tom, jestli si dáme pozvánku na husí slavnosti nebo na čokoládové slavnosti. A nebo taky to můžeme spojit pěkně do jednoho. Počkej, ale jako musíme odblokovat telefonní číslo 210. Tak, halo? Kdo pak je tam? Halo? Dobrý den. Chceš na čokoládu nebo na husu?
3: Na čokoládu.
1: Na čokoládu, dobře, dáme čokoládu. Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak a dobře, poslouchejte, protože čokoládové slavnosti probíhají ve Velkých Losinách, což je podhůří Jeseníků a mají tady pralinky, ochutnávky všech možných čokoládových dobrot, dokonce koncipované do různých soutěží a sportovních a pohybových aktivit pro celou rodinu. Takže nejenom, že se budete hýbat a sportovat, pak si za odměnu dáte i dobrou čokoládu. Takže čokoládové losiny akce, která se koná ještě dnes celý den právě v Losinách nedaleko Šumperka, v Jeseníkách, hory Jeseníky, pak si můžete udělat túru na Pradět, pokud tam třeba vydržíte do dalšího dne. Minelli, Wakefield, to je další muzika a vám všem přání hezkého dne. No a tu husu, pokud jste se už začínali olizovat, tak na tu mrkneme v příští hodině, slibuju.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Fake Sien a Kaskáda, 5 minut po 9:30. Pojďme si dát legendu našeho playlistu.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: O Sašovi se ví, že v jeho písničkách se postarali zpěváci, zpěvačky, co zpívali různými jazyky, a dáme si v podstatě jeden z prvních singlů Saše, který byl ve francouzštině, a ta písnička začíná slavnou větou. Navíc pozor, i když je to ve francouzštině, tak to zpívá a říká německy mluvící paní. Jo, nějaká vokalistka z Německa, říká si Sabine, a tato dáma namluvila tuto ikonickou větu. Madame, messieurs, le disc jockey Sash est de tour. Což znamená v překladu, ve volném překladu, dámy a pánové, disc jockey Sash je zpět. Takže přátelé, píseň, na kterou se trsalo 97. rok. Tyjo, to je dávno. 29 let zpátky. Chápete to? Chápete to, že Sáš dělá muziku tak dlouho a pořád je skvělej?

nedělní dopoledne v plném proudu a já doufám, že zrovna snídáte něco úplně normálního, protože to, co na mě teďka vyskočilo na internetu, tak to mi regulárně restartovalo chuťové pohárky. Dámy a pánové, zapomeňte na donuty, zapomeňte na burgery. Češi stvořili nový národní kulinářský klenot. Já mám takový pocit, že jsme teďka vstoupili do gastronomického multivesmíru, protože, přátelé, já jsem našel klasickou koblihu, ovšem se smaženým sýrem. Slyšíte dobře, kobliha se smaženým sýrem. Sladká pocukrovaná kobliha, rozříznutá vejpůl a v ní poctivej tekoucí smažák s tatarkou a brusinkami. Takhle, nevím, jestli mám volat chocholouška, nebo si proto hnedka dojet k nejbližšímu stánku. Co říkáte? Je to gastro nebe nebo absolutní peklo? Ne, přátelé, než rozdecháte tuhle představu, já vám rovnou řeknu recept. Není to nic složitýho. Za prvý, sežeňte koblihu. Ideální kobliha naplněná cukrem, ale někteří fančmekři záměrně volí variantu s maruňkovou či malinovou zavařeninou, která nahrazuje brusinky k sýru. Za druhé, udělejte smažák, to znamená obalte silnější plátek ajdamu 45 nebo hermelínu v klasickém trojobalu, mouka, vejce, strouhanka, ideálně dvakrát, aby sýr nevytekl, usmažte do zlatova a potom probíhá kompletáž, zkompletujte, to znamená koblihu podélně rozříznete, vložte do ní čerstvě usmažený sýr, přidejte ještě navíc lžíci tatarky a přiklopte druhou polovinou koblihy a podávejte i hned, dokud se sýr ještě táhne. Co? To je podle mě lepší, jak ty uhlízky špagety, co měli v té základce teďka před pár dněma.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. S Kissem za volantem po celé republice.
1: Aktuální čas 9 hodin 57 minut. Pražský okruh je neprůjezdný obousměrně, a to u sjezdu na Barrandov. Dělníci tady osazují nosníky mostu. Sijte tedy už na Stodůlky nebo na Strakonice. Objížďka vede přes Radlickou ulici. Dálnice D35, obchvat Olomouce, za křižovatkou s dálnicí na Vyškov je dopravní nehoda, která se aktuálně vyšetřuje a odstraňuje. A také pozor na příjezdu do Českých Budějovic ve směru od Písku. U odbočky na Hlubokou máme dopravní nehodu, dodávka ve svodidlech. Tak s tím, kysáci, počítejte, a jestli víte i vy o nějakém dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: tady lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Počasí. Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: V tento okamžik byla 10. hodina, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás pecku Danza Kudurol, tak ať se vám skvěle víkenduje a poslouchá.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Skvělý, úžasný Criss Cross Amsterdam, pár minutek po 10. hodině. Já jsem tady v jednom z dnešních ranních vstupů říkal, že Češi si vychutnávají v neděli ráno kávu, na rozdíl třeba od pracovních dnů. A říkal jsem tady, že jsme schopni v průměru cucat nedělní kafe až 20 nebo dokonce možná i 22 minut. A na tento můj vstup, který proběhl někdy po půl devátý, reagovala jedna z našich posluchaček. Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, Marťásku, tak máš úplnou pravdu. Cucám to tady, cucám. Pohodinda, prostě neděle, klídeček, pohodička. To opravdu. Takže všem kysákům krásnou neděli. Pa gabča.
0: Ano, gabčo, nejenom tobě, ale ano, jak říkáš, všem kysákům hezkou neděli. Také Jonášu mají dneska svátek. Pojďme si dát 90. Pojďme si pustit Farao.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Far beyond reality, but so

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Máme lehounce po čtvrt na jedenáct a kysáci, já mám v tento okamžik pro vás takovou bleskovou zeměpisnou hádanku. Dá se stihnout cesta z Máchova jezera na hrad Bezděz a odtud rovnou na Plzeňskou katedrálu za méně než 10 minut? Ha, jasně, že dá. Pokud se teda zrovna nacházíte v Mariánských Lázních, v tamním lesoparku najdete park Bohemianum, plný parádních českých miniatur. Takže pokud chcete vidět, dejme tomu Karlštejn z ptačí perspektivy a přitom pevně stát nohama na zemi, tohle musíte zažít. Navíc se nahoru k parku můžete přímo z města z Mariánských Lázních vyvést parádní kabinkovou lanovkou. Takže ideální tip, jak si vylepšit tento prodloužený víkend, park Bohemianum, české miniatury v Mariánských Lázních. Kdybyste to chtěli vidět na vlastní oči, tak já jsem tam byl před pár dny, udělal jsem video na Instagram, tak se jukněte Marty Hovorka, to je můj Instagram. Tam, když trošku srolujete, tak tam najdete právě video, nebo já vám tam do storyčka rovnou, tam uvidíte video právě z miniatur, z českých miniatur. A myslím si, že ta procházka bude bavit nejenom vás, dospěláky, ale rozhodně i vás, děti. I vaše děti, tak. No a kdybyste chtěli vyrazit na vínečko, na vydobraní, tak víme kam.
2: Máme tady pozvánku pro všechny milovníky vína a dobré nálady. Zveme vás na vinobraní v Brně na náměstí Svobody. Těšit se tam můžete na víno, stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program.
1: Vinobraní tento víkend na každém rohu. Tak jestli máte další tip, kam vyrazit, třeba i na vinobraní nebo kamkoliv jinam, dejte vědět přes apku Rádia Kiss a v příští hodině další dvě místa, kam se dá o prodlouženém víkendu 100% vyrazit. Teď MC Erik a Barbara na Kissu.

0: Tři, tři.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Tady je Kiss, 4 minuty po 10:30 a budeme dneska poprvé s vámi vybírat muziku 210 320 320. Kdo pak je s námi na lince? Ahoj.
1: Martine, ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
1: Já tě vítám, přeju ti příjemnou neděli. Jmenuji se Mirek.
0: Míro, já bych ti chtěl teďka udělat radost nějakou písničkou. Co bys tomu řekl?
1: Ne, o tebe je cokoliv.
0: Cokoliv. Jakože to mám vybrat já, jo, nebo?
1: Ne, jakože já si zahraju písničku, jak ty řekneš, no.
0: No tak povídej.
1: Když si vyberu, no.
0: Tak povídej.
1: Dáme Akvu, takovou klasiku.
0: Dobře, Akvičku, a jak užíváš víkendu? Pověz nám všem.
1: Jo, tak v pohodě odpočínek a pak procházka venku a tak dále, no.
0: Já jsem tady dneska říkal po ránu, že je takový nový gastromóda dát si koblížek a dovnitř smažený sýr. Co bys tomu řekl, že bys si takovou dobrotu dneska dal k obědu?
1: Ježišmarja, to sladké ze slaný.
0: No, netváří se na to úplně, koukám. Netváří se na to.
1: No moc ne, no.
0: Moc ne. Co bys si dal dneska dát ty k obědu?
1: Ježiško, slovenskou klasiku, halušky.
0: Ne? Halušky, fakt, halušky, no tak jo. Tak a budou nebo ne? Nebo to jenom přání?
1: Určitě si zkusím možná udělat, nebo mě něco napadne, něco jiného.
0: Tak nech si šmakovat a posílám muziku. Čau, čau.
1: Jo, mě si zatím, ahoj.
0: A tady je Akva.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

Brm, brm, brm. Pojďme se teď krapet podívat na autička, na jedno opravdu jako libový auto, na jednu libovou značku. Pokud si myslíte, že luxus znamená mít v autě vyhřívané sedačky, tak se teďka raději podržte, protože si posvítíme na značku, která do dveří montuje deštníky za desítky tisíc. Je to auto, který na silnici spíš pluje, než jede, a na stropě vám ze světýlek vytvoří přesnou mapu hvězdné oblohy. Rolls-Royce, král silnic a symbol úspěchu. No a přátelé, pozor, málo se to ví, že Rolls-Royce si můžete objednat v jakékoliv barvě a s jakýmkoliv interiérem. Za patřičné peníze samozřejmě. Špičkou personalizace byl zákazník, který do londýnského dealerství přišel s požadavkem na červený exteriér a vnitřek v barvě růžové žvíkačky. Jako vzor si sebou přinesl do té prodejny tričko vyvedené ve zmíněných barvách. Samozřejmě, že mu to auto udělali. Zaplatil si ale, připlatil si barvu příplatkovou, ale měl auto prostě červený interiér, nebo červený auto s růžovým interiérem prostě. Rolls Royce. No stálo to jako mega, mega, mega moc. To bychom si tady ani nespočítali. Stejně, veďte. Rolls Royce. Takový pěkný auta. A já nevím, že to ty lidi tak málo kupujou, tyjo.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna aktuální, 130. ročník závodu Bychovice Praha uzavřel exit 62, výjezd z pražského obchvatu ve směru k dálnici D10. Takže pozor, u Bychovic nesjedete, je potřeba už sjíždět ve Štěrboholech. Takové jsou aktuální zprávy. Problémy jsou také v jižních Čechách. Na příjezdu do Českých Budějovic ve směru od Vodňan je tu mikrobus ve svodidlech, v betonových svodidlech dokonce, a je to přímo u sjezdu na Hlubokou. No a ještě jednou pražský obchvat, kolony aktuálně před sjezdem na Barrandov obousměrně, tady silničáři totiž staví nový most, jezdí se jedním pruhem v každém směru, provoz se také mnohdy zastavuje a proto kolony aktuálně čekejte v obou směrech 30 minut. Tak tady si opravdu potřebujete vzít sebou nervy do auta. Za malý moment Me and My, taky Arash, a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. My za to díky.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Dneska počasí opět na tričko, tak si užijte další vyledněný den s rádiem Kiss, teď už 90. Me and My.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Přes den sice teploty se vytáhnou až k 25 stupňům Celsia, kysáci, ale večery a rána bývají chladné v tomto období a bude tomu tak i v následujících dnech. Proto si myslím, že by se hodil takový kysácký komplet, to znamená kysácký kulich a kysácké rukavice. Ano, začíná být chladno, minimálně v těch ranních hodinách a večerních hodinách, tak si myslím, že když zabrousíte na Kiss Shop, tak právě tento setíček složený z rukavic a z kulicha tady můžete pořídit za výhodnou cenu. Věřím, že vás to zahřeje stejně jako další muzika, teď už Wise a Memories.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dnes dopoledne jsem říkal o tom, že se konají husí slavnosti, ale neřekl jsem kde, říkal jsem, že se k tomu vrátím. Tak přátelé, místo, kde si dneska můžete dát husičku, počkej, ale husa se na podzim jí až kolem svatého Martina, že jo, kolem 11. listopadu, tak tady to někdo nemohl vydržet, protože husí slavnosti se konají tento víkend, respektive dnes 27. v Boskovicích. Tradiční místo je park u zámeckého skleníku. Ten aktuálně prochází rekonstrukcí, takže ty slavnosti v jednodenním formátu se konají na Masarykově náměstí. Takže Boskovice, Masarykovo náměstí a husí slavnosti. Klasický zelíčko, husička, knedlíček. Tyhle ty dobroty tam pro vás mají a myslím si, že další jako opravdu jako vychytávky, které se z husičky dají uvařit. Takže jestli už nemůžete se dočkat 11. listopadu a svatomartinský husy, tak do Boskovic ideálně už dnes 27. září. No a pokud byste raději jinou dobrotu, takovej ten fast food klasický, tak my vám poradíme spolu s naším posluchačem, kam se vydat. Jsou to, a to poradím, západní Čechy.
2: Ahoj, tady Pepi. Chtěl bych vás pozvat na Václavské slavnosti do Karlových Varů. Přijďte si dát skvělý langoš a skvělý trdelník. A pozdravu kolegy Martina, Věrku a samozřejmě všechny kysáky. Zahraj tam něco, cokoliv.
1: Něco pořádného si myslím, že bychom si měli dát. Tak za okamžik Icona Pop, teď Jason Derulo.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt, jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo? A ty,
4: a ty,
1: ano.
4: A teď.
1: Pusu mi dej.
3: Jo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Mám pro vás na Rádiu Kiss jednu hudební hádanku. Co se stane, když se spojí německý precizní trance a britská rozhlasová moderátorka? Tak vznikne z toho jeden z největších tanečních hitů roku 2001, který to dotáhl až na třetí místo britské singlové hitparády. Projekt Fragma a zpěvačka Maria Rubia a jejich nesmrtelná taneční klasika Every Time You Need Me. Tak přátelé, pojďme si dát tuhletu hudební legendu v playlistu Rádia Kiss.

Dohrál Enrique Iglesias. Já musím pozdravit na Slovensko, protože tam právě včera večer Enrique Iglesias vystupoval. Mnozí naši posluchači se různě ozývali, že jedou směr Slovensko, směr Bratislava. Ten koncert proběhl na fotbalovém stadionu, tak trošku se spekulovalo, že pro Slováky je to velký risk dělat koncert Enrique Iglesiase na tak velkém stadionu, ale nakonec to prý byl nejlepší ze tří koncertů, co kdy Enrique Iglesias odspíval na Slovensku, takže lidem se to líbilo. A pozor, existují posluchači, takhle, je to můj kamarád Mirek, který včera jel do Bratislavy, dal si Enrique Iglesiase, přespal tam a teďka se přesouvá z Bratislavy přes Česko do německého Düsseldorfu, protože jede na koncert Backstreet Boys. Skupina Backstreet Boys, představte si to, se vrátila na evropský kontinent a aktuálně teďka mají hostovačku v Merkur Spiel Aréně v Düsseldorfu, kde odehrají 10 velkolepých koncertů v rozmezí od 25. září do 7. října. A je to Düsseldorf, protože právě tam odstartovala tehdy v 90. jejich hvězdná kariéra. A jak tady koukám, tak jsou tam ještě nějaký volňásky, volný lísky, takže pokud třeba teďka už jako nestíháte dneska tam zajet, tak v dalších dnech tam Backstreet Boys vystupují rovněž a jsou tam ještě stále volné vstupenky. Takže kdybyste chtěli vidět Backstreet Boys naživo, jedná se o jediné koncerty v Evropě v roce 2026, tak si můžete udělat výlet do Düsseldorfu. A říkám si opravdu, jako to je hudební výlet. Je z České republiky na Slovensko dát si Enrique Iglesiase, pak se během dne přesunout do Düsseldorfu z Bratislavy, tak to je podle mě splněnej sen. To je prodloužený víkend, tyjo. Lidi jezdí do Chorvatska, ale dát si to jako osa Enrique Iglesias, Backstreet Boys, to je podle mě taky super. Tak přátelé, pojďme si je dát, kluky jedny ušatý. Larger than life, Backstreet Boys na Kisu a teďka celých 10 dní v Düsseldorfu.

Tak já jsem zvědav, upřímně řečeno, kdy Radio Kiss pozvou do té nový brněnský haly. Multifunkční arény, která se otevře teďka na přelomu roku. Aktuálně o tomto víkendu tam představují veřejnosti tuto arénu. Celodenní program nabízí hudební program, gastronomii, doprovodné aktivity, možnost nahlédnout přímo do prostor nové haly. Zájem samozřejmě byl značný, protože probíhala registrace, hned to bylo všechno plný ty termíny, ale informace pro ty, kteří se do nové brněnské arény nedostanou, tak jsou připraveny venkovní videoprojekce. Tak já si myslím, že když si uděláte třeba cestu na místo nové brněnské arény, tak to uvidíte aspoň zvenčí, protože už se to začíná celé rýsovat. Dokonce se už ví, jak se to bude jmenovat. V Praze O2 Arena, v Brně T-Arena. Ha, brněnská T-Arena. No a přátelé, to není všechno, protože se má ještě taky stavět největší arena na světě, přímo v Pardubicích. A to je podle mě jako, to je hvězdný. Mít jako v Pardubicích největší arénu na celém světě. Jako jestli to tam někdy naplní něčím. Asi hokej by mohli, protože Pardubice, to jsou hokejisti, tam by mohli jako mít. Ale jestli tam budou probíhat koncerty v Pardubicích? Asi jo, třeba do budoucna, až to postavějí. No jsem zvědav každopádně, protože to bude velký soupeření mezi O2 arénou, brněnskou T arénou a tou budoucí arénou v Pardubicích. Jak se bude jmenovat ta pardubická aréna? Uvidíme. No já si vzpomínám na dobu rok 2004, kdy takovýhle zatěžkávací zkoušky a

0: Radio Kiss.
1: Be happy. S Kissem za volantem po celé republice.
2: Pravé poledne, my míříme na silnice. Aktuálně čekejte kolonu před Malou Boleslaví. Je to na 42. kilometru. Tady si postojíte kolem 5 minut a je to ve směru na Turnov a Liberec. Pokud vás čeká cesta po pražském obchvatu, tak pozor u Barrandova. Tady se projíždí vždy jedním jízdním pruhem v obou směrech. Staví se tu totiž most. Kolony jsou v obou směrech, dokonce i na půl hodiny ve směru od dálnice D1. A ještě míříme na severozápad Čech. Hlavní tah most Bílina. Tady na silnici číslo 13 bylo spatřeno auto v protisměru. Tak s tím, kysáci, počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes opku Rádia Kiss. A my děkujeme.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou kámoši. A teď zjistí, že možná nejsou jenom kámoši, ale taky brachové. V nové komedii Jako bratři se tihle dva vydávají zjistit, jestli náhodou nemají společného tátu. A protože se na plátně potkávají právě McConaughey a Harrelson, čekejte spoustu bláznivých situací, hlášek a hlavně pořádnou dávku jejich typického humoru. Jo a bacha, seriál vychází ze skutečných událostí. Tihle dva herci jsou totiž dost možná fakt real příbuzní. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.

7, kdy můžete získat až 7000 korun. A pozor, přátelé, aktuálně máme na naší kostce letos naházeno 693 tisíc korun. To znamená, kdyby zítra na státní svátek padla šestka, vy získáte 7000 a to je ten poslední dílek do té stavebnice, abychom měli rozdáno komplet 700 tisíc korun. Pak samozřejmě pojedeme dál. No a kdyby samozřejmě zítra šestka nepadla, nevadí, dostanete třeba 4, 3, 2, 1 tisíc korun podle toho, kolik se objeví na naší herní kostce. Takže 7-7 zítra na státní svátek v pondělí ráno v 7 hodin. Těším se, až budu házet, protože ta vlastně vaše zítřejší výhra bude v mých rukou.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Bude půl jedné, pokud máte vy posluchač rádia Kiss chuť na nějaké dobroty, tak dobře poslouchejte, protože my vám teďka spolu s naším posluchačem prozradíme, kde budou mít ty Eňo Ňuňo skvělý dobrý věci do vašeho bříška.
2: Ahoj kysáci, mám pro vás tip. Neděli se koná v Plzni Burger Street Festival, který potrvá až do 8 hodin večer. Čekají na vás pořádné burgery, hranolky, soutěže, pivo a spousta další zábavy. A pokud máte radši víno, na hradě Karlštejn probíhá vinobraní, které je dnes naposledy v tomto roce, tak určitě doroste ochutnat pořádný burčák a užít si skvělou atmosféru. Adam.
1: To je stejně tak skvělý, když malej prce, kolik může být tady Adamovi podle hlasu, 12 let, když 12-letý kluk vás zve na vinobraní a na pivobraní a na burčákobraní. To je úplně ideální ve 12 letech. Každopádně asi rodiče zřejmě si dají burčáček a nebo nějaký to pivko. Co to bylo v Plzni na Burgerfestu. Tak, děkujeme za tipy, víme, co se děje v Plzni, víme, co se děje na Karlštejnu a teď budeme díky Blance vědět, co se chystá do Kolína.
3: Řepánkovy slavnosti se kysáci v areálu kolínské řepařské drážky konají celý víkend. I dnes tady probíhají jízdy parními vlaky, potkáte tady kovboje a ochutnáte tradiční řepánky.
1: No a pokud vyrážíte dneska do Kolína, měli byste si natrénovat jednu písničku. Kolíne, Kolíne samozřejmě.

0: Kdy naposledy jste si takhle skvěle zaspívali? A teď tam přihodíme DJ Boba.
1: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio

0: Krásný.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Já musím pozdravit do Olomouce, protože tohle písničkou já jsem včera skončil na diskotéce tam ve Varně, Varna Music Club Olomouc, tam to bylo tak dobrý včera. Jukebox. Já jsem asi na Mejdanu teďka o víkendu říkal, že nás pojí, nás všechny v tom klubu pojí jedna společná věc, že nemáme chatu. Protože kdybychom měli chatu, tak bychom byli někde na prodloužený víkendu, ale jelikož chatu nemáme, tak paříme v klubu na 90ky a miléniovky. Takže tímto ještě jednou takhle zdravím zpětně do Olomouce. Moc milý, příjemný město. Děkuju za včerejší uvítání. Tak a teďka už muzika a ta bude podle vás. Co si dáme? Ahoj.
1: Zarec, Martine, tady Tomáš Jindřichu Hradec. Mohl bych poprosit 200, ale jsem ji už neslyšel. Bylo by to od Skútru. Maniana! Díky moc, zdarec, Tomáš.
0: Teda to je výběr. Tak pojďme na Skutříky tady u nás na Kisu ve 12 hodin 40 minut. Las Rocas, donde siempre y vamos. Maniana.

0: and I, Me and You. Tak to je nový David Guetta na vlnách rádia. Když jste takový hudební porno v podstatě, viď, Honzíku?
1: Je to pravda, no ale daří se mu to a já si rád poslouchám takovýhle porno.
0: Každopádně, já ti teďka chci představit nové české gastroporno.
1: Ano.
0: Já už jsem o tom mluvil po ránu, ale jsou posluchači, kteří třeba naladili až teď. Koblížek, klasický kobliha,
1: ano.
0: Rozříznout vejpůl a dovnitř si dát smažený sejra.
1: No, dobrý.
0: Překlopíš prostě a zbaštíš to.
1: Zkoušel jsi to?
0: No, přemýšlím, že bych dneska odpoledne.
1: A máš tam nechat i tu marmeládu nebo ne?
0: Jo, právě, že to je místo brusinek tomu síru, ta marmeláda.
1: Je,
0: no naši posluchači už samozřejmě reagují.
2: Ahoj Martine, tomu se říká gastroporno.
0: Tak.
2: Čau Jirka Řezní.
0: Ale dokonce naši posluchači mají ještě něco lepšího a zítra je státní svátek. Co si to udělat? Právě to, co teďka uslyšíte, jako takové slavnostní jídlo na 28. září.
3: Právě kulinářský český zážitek. Zkuste si udělat tatranku v trojobale. Normální tatranku v trojobale. Jak řízek. Výborné to je.
0: Co?
1: Já už jsem někde viděl video, že to takhle někdo dělá.
0: Jako
1: a vůbec,
0: fakt, já jsem si myslel, že si nás dělá legraci,
1: až poslouchač. Já jsem to fakt viděl na Facebooku nebo někde, prostě lítalo video na takovýhle ulítlý jako recepty a byla tam právě tatranka v trojobalu. Ale já si pamatuju, možná si vzpomeneš i ty.
0: Ano.
1: Když začínala jedna nejmenovaná tatarská omáčka velký firmy,
0: ano.
1: Tak v té reklamě bylo, že si tu tatarku, že si v tom namáčí banán.
0: To si nepamatuju.
1: To byla snad možná úplně první reklama na tatarskou omáčku jedné nejmenované značky. A já jsem si vždycky říkal, ježíš, to musí být strašně hnusný. A nikdy jsem to nevyzkoušel.
0: Tak tyhle ty bizáry bych možná protočil na Instagramu, člověče.
1: Veď, veď.
0: Akorát nevím, co by mi doma řekli, až bych to tam začal doma třeba obalovat tatranku.
1: No určitě...
0: Jako nepochválili by mě.
1: 100% by běželi koupit trošku víc toaletního papíru.
0: Honza po 13. Kiss. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na silnice, Kysáci. Pokud jedete po Pražském okruhu, počítejte se zdržením na 17. kilometru, totiž pracují silničáři a v obou směrech je to svedeno do jednoho pruhu zdržení, oběma směry kolem 20 minut. Zdržíte se také na D10, pokud míříte z Prahy na Mladou Boleslav, těsně před Boleslaví zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu!

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Počasí. Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
3: 3 minutky po 13. hodince. S vámi už teď Honza Průcha, stále Radio Kiss a taky muzika Unique 2.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Perona teď a tady na Rádiu Kiss a za normálních okolností bych Kysáci řekl, je neděle těsně před čtvrt na dvě a zbývá nám z víkendu jen posledních pár hodin, ale neřeknu to, protože zítra je svátek, je volno, takže se víkend protahuje o 24 hodin a Kysáci je teda tím pádem stále dost prostoru na to si užít volna. Někam vyrazit, někam se jít pobavit a tak dále, takže nás stále zajímá do aktiv víkendu, kam vyrazíte, jaké máte plány a to všechno mi nejlépe nahrajte přes mobilní apku Rádia Kiss. Budeme si k tomu všemu pěkně hrát Nelly a Kelly, taky Labuš a teďka Benson Boone.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, ještě se neobědvali a dali byste si nějaký ten pozdní nedělní oběd, tak s tipem je tady Blanka.
2: Festival jídla, pití a zábavy pro malé i velké se kysáci dnes koná na kolonádě v Mariánských Lázních. Vyrazit sem můžete třeba na nedělní oběd. Lázeňský food festival startuje už předpolednem.
1: Takže kysáci, tam se rozhodně zajděte pošmáknout něco dobrýho, ale klidně dejte vědět, co děláte právě vy. Třeba se věnujete nějakým domácím pracem, třeba myjete okna, třeba vaříte něco dobrýho a nebo děláte úplně něco jiného. Zajímá nás to, takže přes mobilní apku dejte vědět. Teď už Sandro Cavazza, The Days.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Míříme do Švédska za hudebním producentem E-Type, takhle se říká, a má na svědomí spousty hitů, který nestárnou, například Life, Here I Go Again, taky Angels Crying. Tím jsem vyjmenoval asi tři největší hitovky, ale těch songů má mnohem více. On svoji tvorbu nastartoval už v roce 1991, takže úplně na počátku 90. let. A jestli jste si mysleli, že to je opravdu ryze 90-kovej producent a umělec, tak jste na omylu, kysáci, protože poslední single on vydal loni roku 2025, je pravda, nesetkal se s velkou oblibou, ale přeci jen se pořád snaží a tomu je určitě nutno přičíst k dobru. Takže 2025 to bylo Technotown hitovka, možná si ji můžete vyhledat na nějakém YouTube nebo podobném kanále, ale my se teďka podíváme na rok 1998 a jeden ze tří jmenovaných největších hitů. Pojďme na něj, E-Type, Angels Crying.

Kysáci, pojďme se podívat, co se bude dít dneska večer ve vysílání Rádia Kiss. A bude to jako každou neděli, samozřejmě Kiss paráda s DJem Bassnickrem. Dozvíte se, jak jste hlasovali na našem webu. A hlasovat stále do té 19. můžete kiss.cz. Podíváme se na to, jak vypadá první trojka. Na trojce Offenbach a Four to the Floor. Na druhém místě Miley Cyrus. A první místo zcela zaslouženě mák elektronické muziky Armin van Buuren a úžasná, nejen krásná, ale samozřejmě skvělá zpěvačka Sasha jejich Everlasting. A tuhle pecku, tedy aktuálně první místo Kiss paráde, si dáme úplně celý.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Doufejme, kysáci, že když je zítra svátek, tak se dnes nebude konat tradiční nedělní dopravní špička, ale i přesto máme pár komplikací. D1 ve směru z Brna na Prahu 133. kilometr kratší zdržení kolem 10 minut. D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav před Boleslaví na 42. kilometru zdržení do 10 minut. Na Pražském okruhu se stále jezdí jedním jízdním pruhem v obou směrech, a to na 17. kilometru kvůli pracem na silnici, a zdržení je tam do 20 minut v obou směrech, a v neposlední řadě také je uzavřená v Praze Českobrodská u Jarova kvůli sportovní akci, takže počítejte s objížďkou. Šťastnou cestu!

0: Počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Agnes, Release Me a taky Hugo, tak to je start další hodinky. Odbyla 14. a krásnou sobotu přeje Honza.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be
2: happy. Samozřejmě kysáci, neděli, já jsem pozadu, takže krásnou neděli.

Velikánský hit na Ibice například a taky na všech různých hudebních festivalech elektronické muziky, to je Hugel a Moving to the Sun. Taky jsem viděl pár záznamů, kdy to hráli vlastně i se zpěvačkou z Ultranet, kdy to vlastně hráli live a vždycky to mělo velikánský úspěch. Tak uvidíme, s čím se Hugel pochlubí dále a jaký bude mít další hitovky. Každopádně my tady pro vás máme hitovek dostatek. David Guetta, Benassi Bros a taky Underdog Project.

0: Kiss Active Weekend.
1: Co děláte při neděli, kysáci? Ozvala se Hanča.
2: Čauky mňauky. Tak já aktivně peču tady zrovna buchtu. Už finišuju. A šikanuju děti, ale to jsou jejich slova, protože je nutím uklízet pokojíček. Ahoj, Hanča.
1: Hančo, tak z toho si nic nedělej. Děti vždycky budou takhle jako asi vnímat, že je do něčeho nutíme, ale my jsme jim zase jako na druhou stranu je nenutili udělat si tam bordel, že jo? Takže když si tam udělali dobrovolně bordel, tak si ho taky dobrovolně musí uklidit. Takhle bych to asi nějak řekl. Každopádně, pokud byste chtěli vyrazit někam za jídlem, za pitím a taky dobrou zábavou, tak doporučuju kysáci svatováclavské slavnosti v Rožnově pod Radhoštěm. Program už sice začal úderem 13. hodinky, ale stále je na svém startu, takže toho stíháte většinu, například 15 hodin vystoupení Rožnovského šermířského klubu, pak bude dalších mnoho a mnoho vystoupení a taháků programového a všechno to vygraduje osmou večerní ohnivou show, takže se tam máte rozhodně na co těšit. Zdravíme do Rožnova pod Radhoštěm, do městského parku, kde se vše koná. No a vám všem kysáci přejem krásný víkend.
0: Kiss Active Weekend.
3: Hi! This is...

studia. V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Víkendový jukebox.
1: V jukeboxu už teďka vítám Katku. Ahoj, Katko.
2: Ahoj, tady Katka.
1: Tak Katio, co ty vyvádíš při nedělním odpoledni?
2: Zrovna se zdejchám z domu, jedu do obchodu.
1: Mm-hmm. No a
2: jinak nic, pohodička.
1: Jasný, no a ty máš přání pro přítele nebo manžela? Teďka už jsem si to nepamatuju.
2: Pro manžela.
1: Pro manžela, takže...
2: Pro manžela, který teďka je v traktoře, pracuje,
1: mm-hmm.
2: A pro naše dvojčata.
1: Dobrá, no a předpokládám tedy, že ty jedeš do obchodu vybrat něco dobrýho, co uvaříš k večeři pro manžela. Co?
2: No, to si ještě rozmyslím.
1: Dobře, tak manželovi přejeme, ať mu to utíká, posíláme Pfaffendorf. Ty se měj moc hezky, Káťo, ahoj.
2: Jo, díky, ahoj.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci na Kissu, tady každý všední ráno a nejen všední rozdáváme po tisícovkách, mnoha tisícovkách v soutěži v 7-7. Říkám každé nejen všední ráno proto, protože zítra je svátek a zítra budeme házet kostkou taky. Přesněji řečeno Martin Hovorka, který tady bude místo ranního Kissu, protože ty si o svátku dávají voraz. No a v 7 hodin ráno bude na něm, kolik někdo z vás dostane tisícovek na své konto. Takže buďte určitě připraveni kolem té 7 ráno zavolat do studia 210-323-323 a Martin za vás bude házet kostkou. Pokud hodí šestku, přihodíme ještě tisícovku navíc a jak už jsem říkal včera, tak i dnes, když jsem přišel na vysílání, Martin pilně trénoval a zkoušel nějaký fígl na to, aby hodil co nejvyšší číslo. Když jsem vešel, padla mu jednička, takže jedno je jistý. Štěstí si nevypotřeboval na ten zítřek a je možný, že zítra to na tu šestku opravdu vyjde. Takže to zkuste a třeba se štěstí usměje i na vás, kysáci.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se, kysáci, podívat nejdříve na nehody. Jedna nehoda dvou osobáků se stala v ulici Hálkova v Praze a další nehoda taktéž v Praze, tentokrát je náměstí Jana Palacha. Zdržíte se pak na D1 ve směru z Prahy na Brno před Šmejkalkou, je tam zdržení z 20. kilometru kolem 10 minut. D10 z Prahy na Mladou Boleslav před Boleslaví, zhruba 42. kilometr, zdržení do 10 minut a také stále Pražský okruh na 17. kilometru se staví most obousměrně, je to svedeno do jednoho pruhu a obousměrně zdržení do 20 minut. Šťastnou cestu!

0: nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
1: Mark Van Day.
0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
4: 15 hodin, Rádio Kiss, Honza Průcha vám přeje krásnou neděli a svátek slaví Jonáš, tak všechno nej.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Royal Gigolo z California Dreamin', těsně před 15:15 na rádiu Kiss. Kysáci, takže Jonáš slaví svátek, to jsem říkal před malou chvilkou a znovu opakuji, všechno nejlepší, ale svátek slaví taky Damian. Zdá se, že tady moc Jonášu ani Damianu nemáme, ale pozor, možná mít budeme, protože je to čím dál oblíbenější jméno u nově narozených, takže pokud teďka momentálně očekáváte třeba nějakýho Janáše nebo Damiana, můžete vlastně už teďka slavit, ale samozřejmě všeho s mírou. Taky je zároveň den bez výmluv, to je taková zajímavost dnešního data, takže pokud vás někdo o něco požádá a vy to budete moct splnit, tak se hod prostě nesmíte vymlouvat, kysáci. Já se taky nebudu vymlouvat a slibuju, že si za chviličku dáme další aktiv víkend, ale předtím ještě další muzika jako Kamrat a Be Mine.

0: Kiss Active Weekend.
1: Nejdříve se v tomto Active Weekendu půjdeme pěkně najíst. Ozval se nám totiž kolega Kuba Krabáč, náš noční jezdec, neboli tedy noční moderátor, moderátor nočních juboxů.
2: Navzdáre kysáci, máte rádi gulášek? No, kdo by ho neměl rád? No a právě šestý ročník gulášové ligy probíhá teď aktuálně v Uříněvsi, kde ho zároveň moderuju i já. Tak doražte a pojďte ochutnat.
1: No přiznám se, dlouho jsem neměl gulášek se šesti hezky s čerstvou cibulkou, to bych si dal. No a máme tady už taky tip na zítřejší den, protože zítra je tedy svátek a určitě také máte nějaké plány. A pokud ne, tak Blanka nám poradí.
3: Zveme vás do Mladé Boleslavy na svatováclavskou jízdu historických vozidel, která se koná každoročně 28. září. Městem projedou historické vozy a následně budou vystavená na městském fotbalovém stadionu, kde bude zároveň připravený doprovodný program pro děti i dospělé.
1: Užívejte víkend s rádiem KISS.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: Relaxy.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: se Salavi Baby. Legendy.
1: Hudební legendy Rádia Kiss. A tohle to je pro mě opravdová hudební legenda, protože tohle to jsem opravdu poslouchal, jak už tady klasicky a tradičně často říkáme, z kazeťáku, když jsem byl malej, když jsem ještě chodil na základku, nemohl jsem chodit na diskotéky a hltal jsem to z rádí a nahrával jsem si kousky od DJ a producenta, respektive od hudebního projektu Red Five. Za tímto projektem stojí genius, hudební genius Tomas Kukula, který účinkoval také v projektu DJs at Work a v mnoho dalších. Já bych chtěl, a nikdy se mi to nepovedlo, vidět někdy Red Five naživo. Tak snad se mi tady ten sen splní, protože Tomas Kukula už taky není úplně žádný mladík, i když je stále aktivní, tak by taky mohl někdy zahrát tam, kde se odsnu já, abych měl tu možnost slyšet hitovky jako Lift Me Up a mnoho dalších naživo. Teďka si ale dáme tady na Kisu vzpomínku na Red Five, The Beat Goes, a připomeneme si tady ten nezaměnitelný a krásný zvuk 90. let.

0: Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Ano, kysáci, je to tak. Máme tady vouchery a budeme je rozdávat po celý příští týden. Startujeme už zítra, i přesto, že je svátek, a vždy soutěž z Prospánek.cz bude v čase odpoledního jumpu. No a vy máte, kysáci, za úkol se po výzvě, že máte volat právě teď, dovolat sem k nám do studia a zároveň ale vědět odpověď na otázku, na kterou se vás zeptáme. Budeme se ptát na to, kde se skrývá logo Rádia Kiss na webu Prospánek.cz. Každý den bude logo někde jinde, je potřeba tento web opravdu pečlivě sledovat. No a jakmile to splníte, odpovíte správně, tak vouchery váš, kysáci. Já myslím si, že se to hodí. Já jsem se třeba dočetl na našem webu Kiss.cz u článku o této soutěži, o skvělý soutěži, že v posteli strávíme v průměru 30 let každý z nás. No a to už stojí za to, mít v té posteli něco kvalitního. Nemyslím teda manželku nebo manžela, ale myslím tím matraci, rošty, polštář, deky a tak dále. No prostě na Prospánek.cz si tohleto všechno určitě vyberete. Takže kysáci, zítra odpoledne startujeme a jeden z voucherů může být váš.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Naštěstí se nám dnes kysáci nekoná tradiční nedělní dopravní špička díky zítřejšímu svátku, ale komplikace přesto jsou v Praze, nehody v Kbelský a taky v Plzeňský ulici, zdržení pak D1 ve směru z Prahy na Brno před Šmykalkou od 19. kilometru zdržení na 15 minut, D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav těsně před Mladou Boleslaví do 10 minut ze 42. kilometru. No a na pražském okruhu stále omezení na 17. kilometru. Obousměrně je to staženo do jednoho pruhu a zdržení z obou směrů do 15 minut. Šťastnou cestu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Je 16 hodin, 2 minutky k tomu. Krásnou neděli vám přeje Honza Průcha. Pojďme za muzikou. Kaskáda, Everytime We Touch.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Becky Hill a Galantis, jejich Run na Kissu. Pokračujeme, budeme pokračovat taky s Active Weekendem, takže kysáci, pokud si užíváte to nedělní odpoledne, zajímá nás jak. Dejte vědět přes mobilní apku Rádia Kiss a za chviličku se na ten poslední dnešní Active Weekend vrhneme. No a v této hodince slibuju taky jukebox, tak si na to všechno počkejte.

0: Kiss Active Weekend.
1: Máme tady další Active Weekend a zdravím Víťu, který napsal a zve nás do Černílova u Hradce Králové, protože jsou tam kolotoče, no klasický posvícení, takže nejen kolotoče, ale taky spousta jídla a zábavy. Černílov u Hradce Králové, to je ta jistota. Zdravím taky Jarku, ta zase poslala svůj úlovek a zkuste hádat, jaký úlovek. Co ulovila? No, co se asi tak loví poslední týdny v České republice? V lesích, ještě napovím, ano, jsou to houby. Takže poslala fotky plných košíků a teďka momentálně je to čistí. Ale bacha, pokud jste taky houbarský nadšenci a jste momentálně třeba v lese při poslechu Rádia Kiss, anebo se tam chystáte například zítra, tak jsem se dnes dočetl, že se stále více houbařů ztrácí, protože prostě vidějí jednu houbu za druhou, ty je vedou někam, kde to neznají a pak už nedokážou najít cestu zpět a naštěstí to ale vždycky končí tím, jenom že si pobudou v lese trošku delší čas, nežli předpokládali a vždycky se zatím našli. Tak doufám, že pokud se ztratíte, bude to i váš případ. Zdravím taky kolegu Vítu Lesáka, který je teď momentálně taky na houbách. Doufejme, že do příštího víkendu, kdy má vysílat, se stihne z toho lesa taky vyhrabat. Teď už Alexia Ulalala, za chviličku slibovaný jukebox.
0: Kiss Active Weekend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
1: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
4: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
2: To je dobrý!
0: Raní Kiss, od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: A zdravíme našeho oblíbence a už dlouholetýho posluchače Kisu, Juraje. Ahoj, Juro.
2: Čauko, Ondříku, zdravím všetkých kysákov, tak to v sobotnu nedělu, nebo zajtra je volno.
1: Sobotní neděle? Hele, já jsem se taky dneska...
2: Zajtra je volno, ne?
1: Ano, já jsem se taky dneska přeřekl, že je sobota, protože člověk to má vždycky takový pomíchaný. Ale teďka jsem chtěl mluvit o jedné věci. Ty seš v éteru celkem často, kysáci tě znají, a tak nás možná překvapí, že se o tobě dozvíme nějakou novinku. Tu jsem se dozvěděla před chviličkou a vzešlo to takhle, kysáci. Já jsem totiž tady měl takovou hezkou aplikaci od karatistů, ale prostě jsem kliknul na špatný tlačítko a smazal jsem jí, takže ji nemůžu použít, strašně mě to mrzí. A oni tam karatisty, který teďka pozdravujem, chtěli Mabel Bam Bam, což Juraj teda řekl, tak jim to zahrajem. Takže tímto zdravíme karatisty. Ale nevěděli jsme, že ty seš taky karatista a dokonce seš učitel karate.
2: Ano, už veľa rokov, no. Už je to dlho, no.
1: No tak to, až se zase uvidíme... Krmelínský oddíl teda, jo? Není to
2: ano.
1: STS Chvojkovice, to je judo vlastně zase.
2: To
1: je
2: bylo
1: judo,
2: hej.
1: To je judo. takže až se uvidíme někde osobně, radši si budu dávat pozor na pusu. Od teďka už to vím.
2: To nemusíš. Ne? Vieš o tom, že karate sa učí preto, aby si sa umel ovládať, hej?
1: To je pravda.
2: No, a ten, kto vie karate a má dačo v hlave, mm-hmm, hej, tak to nikdy nepoužije preto, aby zautočil.
1: To je pravda. A ty navíc to, co máš v hlavě, máš přiklopený ještě kloboukem, takže to nikam neuteče. Tak teďka už...
2: Presne tak.
1: Teďka už Mabel Bam Bam. Koho budeš pozdravovat, komu to pošlem?
2: Jasné, že všetkým kysákom, čo počúvajú, tak to pekne v tú sobotnú nedelu. Je krásne, nádherne. My s manželkou teraz vyrábame jednu dekoráciu na... bude Halloween o mesiac, tak vyrábame peknú dekoráciu. No, to bude teda.
1: Dobrá, tak jo, ať vám to jde. Ať to vypadá co nejstrašidelněji a posíláme Mabla, měj se hezky. Ahoj.
2: Jasné, taky. A všetkým, čauko, kakauko.

Tohle to se fakt povedlo, BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Bavili jsme se tady s kolegama, že ten David Guetta je neuvěřitelný, že to je snad týden co týden a vychází minimálně jedna věc, jedna nová věc, která, ve který má prsty. Tady to je jedna z těch novějších a fakt jako povedená. Kysáci, pokud máte rádi taneční muziku a zejména třeba i nějakou novou, tak byste měli vědět, ale já předpokládám, že to víte. Kdyby náhodou ne, tak každou středu vždycky od 10 večer pořad Trends Party s DJem Basslickerem a stejně tak to bude i teď ve středu. Opět po 10. vám Basslicker bude servírovat nějaký nový trendsový kousky a nejen trendsový, ale taneční muziku všeobecně, protože oni ty hudební styly tak nějak jako různě splývají dohromady, čím se doba posouvá, tak prostě už dneska nemůžete říct jednoznačně tohle je trends, tohle je house, tohle je techno, prostě je to všechno tak nějak jako kombinovaný, ale já jsem pro vás našel takovou jednu libovku, která se mi za posledních pár týdnů hodně líbí. Určitě znáte projekt Swedish House Mafia a jejich fenomenální hitovku Don't You Worry Child. To si vzali vlastně pod křídla trendsoví milovníci. Říkají si Criaro and Pitch Without Usury. A předělali tady tu věc, tak si pojďme poslechnout a naladit se na tu středeční Trends Party s DJem Basslickerem.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci pozor, D5 ve směru z Rozvadova na Prahu, 137. kilometr, vážná dopravní nehoda a je to tam uzavřeno, takže pokud jedete tímto směrem, sjeďte na exitu 144 Kateřina, zpět se na D5 můžete vrátit exitem 136 Mlínec. Další nehoda na Trojce ve směru z Tábora na Prahu u Čapího hnízda, tam je zdržení před touto nehodou kolem 10 minut, no a stále platí Pražský okruh na 17. kilometru omezení do jednoho pruhu obousměrně a obousměrně také zdržení do 15 minut. Šťastnou cestu!

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
4: I po 17. si stále užíváme prodloužený víkend a taky babí léto. Jsme rádi, že užíváte i s Kissem. Teď Venga Boys.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Robin Schulz je Bůh. Já ho mu děkuju za to, že oprášil tady tu starou pecku. 12 let starý song, původně od Watermats a Bullet. A vzal si to do nového kabátu a takhle skvěle tu postavil, takhle skvěle to zní, protože já ten originál z roku 2014 prostě miluju. A tady to je neméně dobrý, takže kysáci, doufám, že jste si to užili společně se mnou, stejně jako já, tuhle tu petelici. No a za chvilečku si třeba zavoláte o nějakou vaší oblíbenou do jednoho z jukeboxů. Barbra Streisand.

0: Bylo to velký štěstí, protože už telefon opět vypadl, ale Martinka se dokázala dovolat po druhý. Ahoj Marti.
1: Ahoj.
0: Ne, jsi teďka normálně, jak jsi chvilku nemluvila, tak jsem se orosil, že jsi zase vypadla. Ale dobrý.
1: Nevypadla jsem, dobrý je to.
0: Jsme tam. No a vy slavíte. Prozraď mi, co se vlastně u vás teda děje a proč vybíráme Ega Žijeme len raz. Tak povídej.
1: No my máme tročlenou oslavu, kdy dcera slaví 26, vnučka slaví 6 a syn slaví 18, tak je to takový zajímavý jubileá.
0: Hele, je to 6 a 26, to je jako ten největší rozdíl věkovej. Máte tam něco, co jako, kde se vyžijou všichni na té oslavě?
1: Co pijeme všichni?
0: Ne, co pijete všichni, tak 6 letá asi... Pije limonádu,
1: no,
0: že jo?
1: To by úplně nešlo, no.
0: No, to je jasný. Tak jo. No, každopádně teda oslavu si užijte, máte prostor, protože zítra se nikam nevstává. Doufám, že nikdo z vás nikam nevstává zítra, co?
1: No, nevstává. Nevstává,
0: to je dobře,
1: ne.
0: To je dobře. Může se to protáhnout. Posíláme teda Ega, Roberta, Buriana, Žijeme len raz. Chtěla by si někoho ještě vyjmenovat, komu to pošleme, nebo takhle to stačí?
1: Tak samozřejmě zbytek rodiny, že jo?
0: Zbytek rodiny, a ten je tam taky teda.
1: Ano, máme tady babičku, taťku, druhého bráchu, psa, který tady teďko se mnou sedí.
0: Psa, ten bude nadšenej z Ega. Tak jo, tak posíláme a pořádně toho slavte. Ahoj.
1: Děkujem moc, ahoj.

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Ahoj, tady Lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Kysáci, mám tady skvělou zprávu ze sportu, aspoň teda pro hokejový nadšence, což si myslím, že je většina z nás, protože my jsme hokejový národ, jak se říká. To, o čem se šuškalo už dlouhý týdny a co se možná vyčítalo organizaci jménem Boston Bruins, že Davida Pastrňáka ještě neudělali kapitánem, tak se stalo. A čerstvá zpráva je taková, že oficiálně opravdu David Pastrňák dostal kapitánské C-čko a samozřejmě bude nosit to C-čko na dresu po celou tuto sezónu, pokud se něco zásadního nestane, ale myslím si, že to určitě jako nebude. No ale David Pastrňák se stal vlastně jedním z mála českých hokejistů, který kapitánský C-čko nosili, protože v historii je teprve šestým Čechem s kapitánským C-čkem. Tak Pasta, já ti přeju hodně štěstí, ať tě spoluhráči respektujou, na rozhočí se moc nenervuj a ať to dopadne s nějakým tím pěkným pohárem. My se na Kisu teď vrhneme zase na další muziku. Erotic Help Me Dr. Dick, Pharrell Williams nebo Sigma a za chviličku si pojďme dát jeden z dalších jukeboxů.

0: Na telefonu už je Klára, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Kláre, co ty, máš prodloužený víkend? Zítra volno?
1: Jo.
0: Tak paráda. A jaký jsou tvoje plány teda, když už jsme u toho?
1: No, tak jako být venku a užívat si víkend a nemyslet na školu.
0: No, paráda. To je pohoda, viď? Když takhle jako ten týden je zkrácený.
1: Jo.
0: No, tak to si užíváme i my, co musíme do práce. Teďka už si k tomu zahrajem, k tomu užívání. Skuter Nesaja, komu posíláš?
1: Posílám do Žermanic, teď je Radce, protože teďka má dlouhou šichtu a že jí zdravíme s dětma robit.
0: Takový trošku škodolivý čověče, že si tady říkáme o tom, jak je parádní si užívat prodloužený víkend a zdravíme někoho, kdo je, musí být v práci. No, tak to je, to tak musí hold někdo odmakat. Takže pozdravujeme, ať to rychle utíká a díky za zavolání Kláry, posíláme skutry, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou neděli přejem na silnice, pojďme se podívat, jak to jezdí. D8, po nehodě ve směru na Prahu na 52. kilometru se jede jedním pruhem a trošku se zdržíte do 10 minut, stejně tak zdržení do 10 minut na D5 ve směru na Prahu na 137. kilometru, také jeden pruh uzavřen a také je to po nehodě. D1 ve směru z Prahy na Brno před Šmejkalkou zdržení z 18. kilometru, zdržení je na 20 minut, tam zase řádí silničáři, stejně tak řádí s opravami na Pražském okruhu na 17. kilometru. Oběma směry se zdržíte před tímto omezením do 15 minut. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Citová hodnota je film o dvou sestrách, jejich slavným tátovi a jedné rodině, kde se toho za roky nahromadilo víc, než na půdě u babičky. Když se do toho ještě zamotá filmová a hollywoodská hvězda, je zaděláno na pořádnou emoční jízdu. Chytrej, vtipnej a dojemný film o tom, že některé věci v rodině prostě nevyřešíte lusknutím prstu. To je citová hodnota, kterou si pustíte na streamovacích službách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Servis počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr v pondělí zafouká rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.

Tohle byl na Kissu Robin Schulz a Bad Times. Za chvilku Backstreet Boys, Aaron Chupa, taky Remedy, no a potom už budeme vybírat opět podle vás, nebo budete vybírat vy, protože si dáme jukebox v této hodince, jako vždycky o víkendu mezi 18. a 19. rovnou dvakrát.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Nebudem se ostýchat a vlítnem na další jukebox. Další vaše přání, nejdříve Pítrska.
2: Ahoj Kysáčku, prosím tě, můžeš zahrát písničku jakoukoliv od podlahy pro místní letiště Kunovice, pro celý volný pád, tandem piloty, baličky do balírny a všechny vlastně, kdo nás navštívili, veškerý skokani a paragáni a tímto zdraví Petra Balíka. Čau a díky moc.
1: Trošku nám na konci foukalo, nerozuměli jsme, ale to se na letišti dá samozřejmě pochopit. A ještě Pája ta rovnou prozradí, co si zahrajem.
3: Ahojky, zahraj by tam prosím tě Odjezd a trafik. Bylo by to pro Renču a Cibrzo Ústraví a hlavně pro všechny Kysáky a pro tebe z rádia. Díky moc, Pája.
1: Pájo, jdem na to, je tady DJ Tiesto.

0: Krásný.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ještě než nám odbije 19. dáme si jukebox a tentokrát vybírá Jáchym něco letnějšího.
2: Ahoj, tady Jáchym Vomáčka z Cerkvice nad Loučnou. Já bych si chtěl nechat zahrát k mým 10. narozeninám. Shakiru Daj Daj, jsme teď právě v Chorvatsku. Děkuju.
1: Teda Jáchyme, tak oslava doufám, že v Chorvatsku probíhá parádně. Přejeme všechno nejlepší a tady už je pro tebe, speciálně pro tebe Shakira Daj Daj.

A opět to s vámi tady na Kisu uteklo jako voda kysáci. 17. kecám, 19. Já to mám tenhle víkend, asi je to tím, že je prodloužený trošku nějaký pomotaný všechno, dny, hodiny. Takže 19. za dveřma, DJ Bassliquor vlastně taky a s ním přichází Kiss Paráda. Za chviličku vypukne kysáci, takže si poslechněte, jak jste hlasovali na webu kiss.cz a potom si užijte tradiční nedělní večerní juboxy s Alexem Kolovou. No a zítra jelikož je svátek, tak tady opět ve 13 hodin budu za mikrofonem a těším se na vás. Loučí se Honza Průcha, ahoj. Yeah.

0: touch. Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Kisparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kisparáda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
3: Kisparáda. Je právě tolik, kolik je, a na vašem nejoblíbenějším rádiu Kiss startuje nedělní 19. nebo středeční 21. a rozjíždíme kolotoč 10 nejoblíbenějších pecek na žebříku jménem Kiss Paráda. Po 486. takhle celoplošně na vás haleká DJ Bassnicker a dneska budou halekat nový Two Colors. Dáme si Davida Guettu s Hypetnem, novýho Timmyho Trumpeta, na kterýho se obrovsky těším, a zcela senzační Robin Schulz Take It Slow. Tak ten bude taky. Ale rovnou tady vytřeme všem zraky z 10. pozicí, kde bude fotbalová Shakira, Burna Boy, jejich Die, tak jdeme kopat, a rovnou desítka, která na webu Kiss.cz dostala 7,5 tisíce hlasů.

Znova Shakira na 10. pozici a nás teď v Kisparádě čeká Robin Schulz. Asi po 3 týdnech vydává další novou věc, tentokrát s názvem Take It Slow, Balit. Ano, taková překopávka klasický věci právě s názvem Balit, která se točila kolem roku 2000 a byla spíš klubovou přesilovkou. A Robin Schulz s Watermatem ty do toho pěkně nahodili špeky a hodili tam nějaký decibely, BPM a podívejte se, jak je to v roce 2026 pořádnej smažit. Take It Slow a Robin Schulz na Kisu.

Pokračíme dále Kiss parádové kousky na rádiu Kiss. Tentokrát letíme za BB Rexou a Davidem Guettou. David Guetta, to je stálice Kiss parády. To by bylo, aby nebylo, kdyby David Guetta tady neměl minimálně 2-3 tracky na žebříku. Dokonce jeden čas tady měl 4 produkce. Takže BB Rexa, David Guetta, Sad Girls dneska bere 9. pozici a další z těch hitů, který celosvětově vábí vás všechny fanoušky tohletoho francouzského elegána.

Dáváte si Kiss parádu, dáváte si DJ Baselicra Radio Kiss, ty nejlepší pecky, pro který hlasujete, neflákáte to tady kysáci a jsem rád, že další hudební pecka teď je před náma. Můj oblíbenec Mark Korn, který flákem ragagaga bomba doslova do písmene letí celým světem a vás to neskutečně baví. Takže ideální, že i vy teď podporujete tohletoho mága, který 15 000krát dostal váš hlas na webu Kiss.cz. I won't let you down, hit, který v 80. letech dobil celý svět, no a teď dobývá v roce 2026 vás všechny kysáky Mark Korn. Kiss Parada.

0: Je tady na časovky z parády Rádia Kiss bouchnout dnešní tip na hit a je podání Two Colors. Ty znáte díky ve spolupráci se Safrido a dalšíma věrnýma hvězdama, Cynical a tak dále, to byly prostě řachy number one, který nás po celém světě doprovodili a udělali nám radost a jejich nová věc se jmenuje Primadonna a s dvěma N, tak prostě Madonna, Primadonna. Je tam takovej ten kontext potrhující královnu popu, jak je všeobecně nazývána, takže Two Colors kluci už k vám letí na Kisu.
1: Kiss paráda, tip na hit.

Moving to the Sun, to je Hugo Alternate. Dneska pro ně šťastná sedma, tenhle ten afrohauzíček, afroklubovka pěkně tempuje a možná vlastně vás zostává ještě k sluníčku, k babímu létu, protože ty teploty kolem 23, 25, tak ty jsou luxusní vlastně, krásně, víkendově nám to svítí, zahřívá nás to, takže ta topná sezona ještě úplně není aktivní a to je dobře, protože v loni už byla kosa. A možná i díky Google teď nám bude teplo jako v sauně. Moving to the Sun, šťastná sedma, jdeme na to.

0: Už jste byli někdo v Amsterdamu, tak možná 100% víte, jak tam jede zelená barva. Ale u nás na Kisu jede My Oh My společně s Luisou Sonzou. Tenhle ten kusanec spatřil světlo světa zhruba před měsícem a půl. A Luisa Sonza, to je velká španělská vyklinutá zpěvačka, která vůbec není špatná i vzhledově, protože jede modeling po celém světě. No a v Amsterdamu měla zastávku na módní přelídce a Chris Cross prostě řekli, no tak tu bereme, hele, ta krásně zpívá, ještě super vypadá. To máme dva v jednom, no a je to velká hitovka My Oh My, která dneska jede šestou pozici Rádia Kiss a Kiss Parády.
1: Kiss Paráda. Místo šesté.

0: baví, baby.
1: Vy, co pravidelně posloucháte Kiss Parádu, píšete si to třeba do svých notýsků, zápisníků, a to vy moc dobře, že celá řada z vás to takhle má a vy vyndává to ve velký. Tak si napište do svých diářů, že dneska s novinkou číslo 2 bude opět počítat David Guetta. Já už jsem o tom mluvil na začátek. Máme tady Guettu s BB Rexou na devítce, no a další Guetta rovnou letí do našeho vínku. You and I, Me and You, je to spolupráce s Hypetonem, věc, kterou jel v Německu před 75 000 davem, a dokonce David Guetta nedávno vydal překopávku Somebody That I Used To Know od Gotye a Gimbry, ve spolupráci s Hypetonem taky, takže vlastně takovej dvojí single, dvojí metr, a teď právě fenomenální novinka, která jede i v našem denním vysílání. Tak vychutnávejte, novinka s číslem 2.
2: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Lomený beaty, drum and bass, tak teď to tady je. Chase and Status, top 5, podívejte se, jak ten dramíček je oblíbený, jo. Oblíbený, no tak to je taková praština, oblíbený, řeknu správně. Společně s Jay Hussem je tady Distrangled, hit, který nám pěkně lítá, no ale pozor, to, co bude za chvilku, tak to vás taky potěší, protože to bude jedna z těch nejlepších šíleností. V zápětí vám dám i novinku od Timmy Trumpeta, takže kysáci, taneční muzika, kysparáda, budeme hodně aktuální a věřím, že to pro vás bude mít absolutní grády, stejně jako DNB, Chase and Status na pětce. Kysparáda.

Loco Loco, to je ta šílenost, kterou se teď slíbil. Gordo a Rainer Sonnenfeld, Loco Loco, Numero, Quattro, číslo 4. Tak to je taky ujetost krásná, mě to hodně připomíná Faruko a Pepas, takový ten podobný rukopis latinsko-americký a v podání Gorda, hele, to je nákyp. Takový rejžovej nákyp, no to jediný jídlo, který mi úplně nesedělo ve školní jídelně. Takže teď věc, která sužuje celý středoevropský kontinent, zároveň Jižní Ameriku, v Mexiku to je prostě teď number one, Gordo a Loco Loco, dneska číslo 4, 71 tisíc hlasů a myslím si, že má nakročeno ještě mnohem vejš. Kiss Paráda.

0: ty mi trampeťáka jsem sliboval a sliby se mají plnit, i když nejsou Vánoce. Ale Farben k tomu, německý pobuda, který s barvičkama dobil celý svět a o titul All Right a dalších fenomenálních úspěchů je tady další přesilovka s názvem Chase the Feeling. Timmy Trumpet, ten vždycky jako vydá něco komerčního a zároveň něco fakt hodně hustýho. On jede od hardstylu přes peklo, EDMko, dramíček, prostě všechno. A jeho set, který jsme si mohli vychutnat na Tomorrowlandu ve Freedom Stage, tak ten byl opravdu fenomenální. Dokonce tam vytáhnul i Johna Martina, který si jim zaspíval nový single A Don't You Worry Child, což je vlastně jedna z těch nejstěženějších a nejoblíbenějších věcí Timmyho Trumpeta. Takže Chase the Feeling, další tip na hit v podání Kiss parádového klání.
1: Kiss paráda. Tip na hit.

A pozor, nám tady někdo klesá. Francouzští Offenbach nám dobili několikrát první místo, jo? A teď už dobili a spadli, protože minulá dvojka, teď je trojka. Four to the floor, ale já už jsem říkal, že nám končí a oni nám nějak jako se pořád vzepřeli a stále nám chtějí na tom žebříčku uřadovat. Ne, já se tomu vůbec nedivím, zároveň ten hit je tak strašně chytlavý, že si zaslouží svý místo. A ono to je taky o tom, že třeba písničku delší dobu neslyšíte a vy si ji opět zamilujete a pak když ji slyšíte furt, tak je to už jako taková odrovačka, ale u tohle singlu si myslím, že to neplatí, protože mě to bere furt. Four to the floor, dneska bronzovka.

0: Za chvilku nás čeká grande finále Kissparády s číslem 486, už jenom 14 týdnů a máme tady jubilejní 500. Ale teď z nuly na dvojku, takhle vysoko, je Miley Cyrus, Bass Persuades. Hit, který je takovej jako na první dobrou nemastej, neslanej, pak to poslechnete po druhý, ono vás to začne chytat, hele. Já už to slyším asi po šestý a bere mě to čím dál tím víc, takže Miley Cyrus opět jako dokazuje to, že nepatří do starého železa a má kvalitní beaty, a teď jako basový. Bass Persuades číslo 2, ale pozor, dostala přes 100 000 hlasů, takže na to, že je to novinka, tak už vás pěkně chytla za pačesy. Tak si ji tam dobijeme a za chvilku number one, hele, a grandiozní, fenomenální číslo 1 v Kissparádě.
1: Kissparáda. Místo druhé. Let's go.

je to tady. Number one, číslo jedna, Kiss parády. No, samozřejmě song, který je mi nejbližší, který mám nejradši, který ve mně zbudí husinu úplně všude. Je tady totiž Armin van Buuren a zpěvačka Sasha. He Everlasting hit, který sužuje prostě všechny kontinenty těch verzí, který vyšlo už asi 18. A já vám teda jsem tam zahrou Midnight Edit a ten krásný roztažený Extended Edit, ale dneska si dáme Origoš. Hit, který, pozor, ale překonal rekordky z parádových hlasů, protože dostal přes 300 000 hlasů. To je brutál. To se jen tak někomu nepovedlo v historii. Já tady asi největší úspěch byla Verona, na mě nečekej. Tam měla 260 000. A teď jsme přes 300. Takže Armin van Buuren, to je někdo, na koho prostě nemůžeme sahat. A je to prostě ikona, která tady bude ještě, doufám, hodně dlouho produkovat tu nejlepší muziku světa. Armin van Buuren, Everlasting, číslo jedna Kiss parády. Vy si to dejte a zaslouženě. Je to pecka. Kiss paráda.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Máme tady nedělní 8. hodinu večerní a to znamená, že startujou víkendové jukeboxy s Alexem.
4: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Čau kysáci, posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem. Doufám, že jste měli krásný týden, který je mimochodem taky ještě prodloužený, protože zítra máme státní svátek, takže věřím, že i dnešní neděle je pro někoho jako třeba pátek nebo sobota. Můžete si klidně i ponocovat do večera a užít si nějakou tu hudbu třeba se mnou. No a odstartujeme to tradičně, dáme si telefonátek. Telefonní číslo sem ke mně do studia je velmi známé, ale já vám ho vždycky rád připomenu. 210-323-323, to je telefon sem ke mně do studia, nebo můžete používat aplikaci Rádia Kiss, skrz kterou mi pošlete hlasovku a objednáte si váš vlastní jukebox tímhle s tím moderním způsobem přes telefon, nebo třeba můžete napsat i nějaký ten text. No a já už tady mám na lince prvního volajícího a my se tady pokoušíme pochopit, jakou písničku budeme hrát jeho tchánovi, protože ten zrovna slaví. Slyšíme se? Halo, halo, ahoj.
1: Ahoj, slyšíme.
0: Tak prosím tě, jak to dopadlo? Vy jste tam měli rodinnou poradu. A jestli jsme teda...
1: Našel.
0: No, takže je to jaká písnička?
1: End of the world.
0: End of the... Of the world. Hele, normálně ji tady mám, takže... Dvojtej úspěch. A ještě nemám, prosím tě, jednou řekni, pro koho to bude a můžeš klidně pozdravit.
1: Pro Pavla, 60.
0: Jasně.
1: A je to do Zlivy.
0: No
1: tak hluboký nad Vltavou.
0: No tak jo, a je to teda tvůj tchán, říkal jsi to správně.
1: Jasný.
0: Super, ano. Tak doufám, že Pavel poslouchá.
1: No snad jo.
0: No snad jo. tak jestli ne, tak si to u vás dejte víc na hlas, to slyší i od vás.
1: Dáme.
0: Z druhého repráku.
1: Děkujeme.
0: Tak jo, jasný. Tak děkuju, mějte se krásně, užívejte oslavu. Ahoj. No a my jdeme na to. Miley Cyrus, End of the World a začátek našich dnešních víkendových jukeboxů.

0: Kysáci, posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a to znamená spoustu skvělé hudby. Nejenom podle mého přání, podle našeho parádního playlistu, ale taky podle toho, co si nám nadiktujete vy. Protože vy dneska máte tu moc mi napsat nebo mi zavolat a určit si, jakou písničku, jaký jukebox vám pustím. No a máme tady hlasovčičku tentokrát od Sebastiana, tak to jsem zvědav, jakým směrem se naše hudební, tedy náš hudební výlet vydá. Pojďme na to.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky, my jedeme ze Sedlčan z autokrosových závodů, máme to domů ještě nějakou cca hodinku, tak bych poprosil, jestli bys nám zahrál Divokýho Billa Tsunami. Tak všichni kysáci, co jste na cestě, jděte domů opatrně, pěkný večer všem, ahoj.
0: No tak jo, takže ta cesta bude divoká. Doufám, že teda bez tsunami, ale divoký Bill právě teďka letí do éteru Radia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. Máme 27. září, neděle, no a svátek nám slaví Jonáš. Takže Jonáši, vše nejlepší k svátku ti přeji. No a pokud byste chtěli slavit dál, tak dneska máme několik zajímavých svátků, mezinárodních dnů. A prvním z nich je Světový den cestovního ruchu. Takže rozhodně můžete slavit a cestovat. Už je teda dneska trošku později někam vyjet, ale třeba i kdybyste se projeli někam na výlet nebo někam si dát třeba nějaký dobrý drink s hezkým výhledem, tak se to furt počítá a furt můžete říkat, že jste oslavili tento den. Pak máme Národní den čokoládového mléka. Tak tam je to jednoduchý, tam stačí samozřejmě nalít mlíčko do čokolády a dát si něco dobrýho. To já třeba udělám pravděpodobně, až se dneska vrátím z vysílání. No a pak máme taky den rozmačkej plechovku, což je zase takovej hezký den, ve kterým my můžeme ukázat, že nám není jedno, jak se nám tady zašpiňuje ta planeta odpadem a trošičku tam tu naši plechovku splácnout, aby se jich vyšlo víc a hlavně recyklovat. No tak, to jsou takové základní věci, ale my se vrátíme zpátky k hudbě, protože ta hudba. To je to hlavní, co my společně s vámi kysáci slavíme každý den.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní

0: Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Kysáci, my pokračujeme v našich víkendových jukeboxech a na telefonní číslo 210 320 323 se dovolala posluchačka Denisa. Tak
1: ahoj.
0: Deni, čauky, ahoj, ahoj. Tak prosím tě, vybrali jsme parádní písničku Aqua, Cartoon Heroes, legendární skupina a parádní song od nich. Komu to pošleme?
1: Tak pošleme to mý mamce, mýmu taťkovi a mýmu bráchovi, protože jsme vlastně už skoro doma.
0: Aha.
1: Od naší babičky a dědy, kdy jsme byli na oslavě.
0: Jasný. A co máte v plánu zítra, když máme prodloužený víkend?
1: No, zítra to ještě nevím.
0: Ještě nevíš, jasně. Takže uvidíme. Ráno je moudřejší večer, jak se říká.
1: Ano.
0: Skvělý. No tak jo, tak já ti moc děkuju za hezký tip. Přeju ti krásný zbytek večera a krásný prodloužený víkend. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkujem. Ahoj.

0: Jukebox Radia Kiss a Alex ve studiu, no a ještě spoustu skvělé hudby před námi. No a krásná hlasovka a krásný tip na další song od Fábia.
1: Nazdar Alexi, ďábo jeden, ahoj, rád tě slyším.
0: Ahoj.
1: Hele, pust mi tam prosím tě Modern Talking, Space Mix, bude to pro Michala Suchara, Skrýr, protože takové mi udělal úplně úžasný tetování. Byla to bolest neskutečná, ale výsledek je úžasný. Čau, Franta.
0: Tak Franta alias Fábio mi poslal i fotečku. Koukám na to, čověče, to je masakr přes celý záda. Takovejhle jako rodinný strom, jestli jsem to teda pochopil správně. A jako klobouček obdivuju tě, protože já třeba, já jsem jako, neposkvrněn, ale nemám ani čárečku na sobě. Vždycky jsem si říkal, že bych jako vlastně chtěl mít tetování, ale nikdy jsem nevymyslel co a nikdy jsem jako neodstartoval, že vám se říká, že když uděláte jedno, tak je to potom jak závislost a člověk se pak nemůže zastavit. No, takže jako klobouček, respekt, vypadá to fakt luxusně, tak posílám i tobě, všem kysákům, no a taky tomu Tatérovi. Modern Talking Space Mix. Right here on the station that pays. If you want the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: krásný večer přeji, tady Radio Kiss a Alex, no, kdo ahoj. Pak se dovolal? Ahoj, kdo je tam?
1: Jarda, prosím tě.
0: Ahoj Jardo, čauky. Tak co budeme hrát?
1: Já nevím, slaví narozeniny.
0: Aha.
1: Tak jakoby, tak bychom zde asi, já dneska slavím. S holkama, kdo zpívá, nevím, kdo zpívá s holkama.
0: S rybičkama, já dneska slavím.
1: S rybičkama, jo, myslím, třeba.
0: No, tak jo, pustíme, super. Takže pro tebe hlavně, tak ti přejeme i všechny nejlepší k narozeninám, že jo, v tom případě?
1: To není pro mě.
0: To jo, není pro tebe?
1: Ne.
0: A kdo, a s kým to slavíte tím pádem? Já si myslel, že ty máš narozky.
1: Ne, Zeťák, jakoby by budoucí.
0: Jo, takhle, tím pádem pozdravíme Zeťáka.
1: Jo.
0: No tak jo, hele, tak se měj krásně a zase příště, užij si oslavu. Čauky.
1: Čau.

0: Kysáci, je vidět, že zítra je prodloužený ještě víkend, respektive máme svátek, protože jste strašně aktivní, mám tady hrozně moc od vás SMSek, respektive hlasových zpráv, i těch textových, voláte mi non-stop, což mě strašně těší, vypadá to, že opravdu si užíváte večera a posloucháte kvalitní hudbu na našem rádiu Kiss. No a chtěl jsem říct ještě jednu věc, protože já jsem tak trošku zapomněl, když jsem vyjmenoval ty svátky, že dneska neslaví jenom Jonáš, ale slaví i Damian. A proto bych teďka chtěl splnit rovnou dvě přání. První, nebo takhle, to druhý bude pro Milana, protože Milan napsal: ahojky, prosím, zahraj pro syna k dnešnímu svátku Damianovi písničku od Miraje, když nemůžeš, tak přidej víc. A přejeme všem Damianům všechno nej, díky. I já přeju všem Damianům všechno nej, takže tahle písnička už je připravená v playlistu. No a ještě abychom to předtím malinko naladili do devadesátek, tak si poslechneme tady hlasovku od Moniky.
1: Ahoj, zahraj prosím nějakou devadesátku od Skútru a bylo by to pro celou moji rodinu, konkrétně pro Kubíka, pro Emy a pro mýho přítele Standu, že jim moc děkuju za dnešní výlet na Šumavu a že všechny moc miluju. A samozřejmě pro všechny kysáky. Díky moc.
0: Tak Moni, mám tady připravenou devadesátku od Skútra. Já jsem se rozhodl, že splním ty dvě přání z toho důvodu, že opravdu těch zpráv je hrozně moc a těch přání je strašně moc a když jenom trošičku budu moct, tak se pokusím to nějakým způsobem prostě znásobit, zdvojit, ať si každý z vás přijde na to svoje. Takže teď už za chvilku Skútr a potom pro Damiany Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Od 90. let.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, my pokračujeme dál. Čekají nás další parádní písničky. Máme tady další songy a jak jsem říkal, dneska je tady opravdu velký výběr vyloženě od vás. Já nevím, co dřív, budu se snažit vám to tady plnit hezky pořádně ve větším objemu, ale nemám bohužel neomezený čas. Do 12 hodin ještě klidně posílejte hlasovky, volejte, no a teď už se můžete těšit na Avicii nebo třeba na Mark Korna.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
3: Jo.
2: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
3: Kisbul nebo něco takového.
2: A už máš řidiče, jo?
3: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
4: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
3: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme starý.
5: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve stole dost, zastav se u mě, máš je tam schovaný.
2: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
3: Jo. Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
1: Jo. Ranní Kiss od 6 do 10. Yeah. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: Haló?
2: Haló?
1: Haló, jsem na Kissu?
2: Ano, na Kissu.
1: Jo, konečně, volám 2 hodiny a furt nic, jo.
2: No, tak je to tady dneska nabitý, tak zdravím, kdo se dovolal?
1: Volá Dřina, jsem opět, Uselčan.
2: Jasný, ahoj, Dřino, čauky.
1: Já přání, Svaz českých bohemů, kdy jsi zahrál.
2: Svaz českých bohemů, hele, počkej,
1: jo,
2: já se tam podívám. Jo, to tam dáme, no určitě, pro koho to bude?
1: Hele, díky moc, ale voláme 2 hodiny a furt nic, říkám, to je. Tam nekomunikujou chlapi,
2: tyjo. Ne, komunikujeme, čověče, ale tady nám mi to zvoní furt, jo, já vás strašně moc dneska. Všichni jsou takový, že si užívají večer, víš, a volají, no a ta centrála taky neumí no. Zázraky. No, ale hlavně, že se to podařilo, že jo, někomu se to
1: ani nepodařilo. Byli závod dneska, mistrovství republiky, Evropa, uh-huh. Série, všichni vyhráli,
2: no. No tak to je paráda, takže krásný oslavy vám přeju.
1: Jo.
2: Super, tak jo. Tak díky za zavolání a písnička tam poletí, jo. Zatím měj se, čauky.
1: Čau.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: let the beat control your body.
1: Let the beat control your body a Two Unlimited, luxusní záležitost. Já jsem tady tancoval sám, ale i tak jsem si to moc užil. No a další písnička, kterou si pustíme, tak tu nám nadiktuje Karel, ale ještě předtím, než vám pustím jeho hlasovou zprávu, tak ho pozdravím správným způsobem. Ahoj Karle!
2: Ahoj, Alexi, ty můj šéfíku. Hele, můžu tě ještě poprosit o zahrání písničky Kosmonovů, poletí to tobě do studia, všem kysákům a kamionákům. Karel, čau.
1: Karle, to víš, že můžu. Kosmonová, vybral jsem píseň Ayla, takže letí tobě, všem, jak jsi říkal, kamionákům, řidičům, všem kysákům. Máte to mít, pojďme společně poslouchat a tančit. Kosmonová Ayla.

0: Za minutku je tady už 10. hodina, víkendové juboxy s Alexem pokračují až do 12.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Jukebox Radia Kiss dneska s Alexem. Víkendové jukeboxy jsou v plném proudu, ještě dvě hodinky před námi. A telefonní číslo 210-323-323 stále funguje, protože teď se na toto číslo dovolala. A pozor, Irča, Irčo, čau, čau, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, slyšíme se.
1: Čauky, prosím tě, ty jsi mi udělala obrovskou radost s výběrem písně, protože MC Hammer, to je interpret, na kterýho já jsem trsal úplně jak šílenej, když jsem byl trošku mladší.
2: A myslím si, že nás asi bude víc.
1: Asi nás bude víc, prosím tě, a měla jsi takový ty široký kahoty, jako nosil on.
2: To jsem tam neměla, protože já bych se do toho zamotala jak mumie.
1: Jasně, no je fakt, že on měl takový vyloženě, to se nosilo fakt v těch osmdesátkách, To ani já jsem vlastně nezažil a vlastně musím říct, že teďka se to spíš jako vrací do módy zpátky jako v dnešní době.
2: No, je to pravda.
1: Že dneska

0: jako nosejí úplně všechno, takže určitě i hamrovky budou nosit.
1: To je jistý, to je jasná páka.
0: Prosím tě, Jirče, řekni mi ještě, komu písničku posíláme.
1: Budeme to posílat všem, kteří jsou v práci nebo končí práci.
0: Mm-hmm.
1: A chtěla bych vlastně všem oslavencům a vlastně i našemu vnoučátku Jonáškovi, dnešnímu vnoučátku.
0: Mm-hmm, hezky, no tak jo, tak jo, tak vy tam máte Jonáška, tak v tom případě posíláme pozdravy a přejeme všechno nejlepší i jemu. No a písnička se jmenuje You Can't Touch This, což je v překladu Nesmíš na to šahat. A já bych chtěl doporučit všem kysákům, že pokud máte ještě teďka nějakou práci, tak už na to radši nešahejte, protože zítra je státní svátek. Tak jo.
1: Tak já právě ráno končím noční, takže potom už mám
0: přesně,
1: volno.
0: Už na jíst nešahej potom, volníčko pěkně, jo, a pohoda. Tak jo, měj se krásně, děkuji za zavolání a užívej, ahoj.
1: Taky, mějte se tam všichni. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy Radia Kiss s Alexem, no a já tady mám další hlasovou zprávu a další jukebox, který si společně tady budeme pouštět. A tentokrát je to vzkaz od Lenky Moravcové. Tak schválně si pojďme poslechnout, co hezkého nám Lenka posílá.
1: Zdravím celé Radio Kiss. Chtěla bych nechat zahrát písničku od Evy Farné Na ostří nože pro moji kamarádku Jíťu k jejím 20. narozeninám. Moc by jí to potěšilo a děkuji, že to pustíte do rádia.
0: Tak Leni, mám to tady připravený, doufám, že Jíťa poslouchá. Jinak, kysáci, musím vám říct jedno takové tajemství. Mě tady Lenka napsala několikrát, poslala už několik hlasových zpráv, ale bohužel jsem jí musel několikrát říct, že teda tuhle tu písničku nemáme. A ona nakonec trefila tu, co máme, a já teda doufám, že udělá radost vám, holky, i všem ostatním kysákům. Takže Eva Farná Na ostří nože, pojďme si to poslechnout. Yes!

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem, no a spoustu parádní hudby. Máme pro vás připravený už teď i vlastně později. Já vám teďka zatýzruju pár písniček, na který se můžete těšit. Máme tady například Paul Keane, Aquagen Eternity, nebo třeba se můžete těšit na Mohombi a Bumpy Ride, a nebo Kiss Message, naši krásnou předělávku Love Message, hymnu Rádia Kiss, a nebo třeba taky i na Pet Shop Boys Go West. No, mezi tím pustíme i nějaké ty songy od vás a co konkrétně to bude, no to už se nechte překvapit.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss a taky Alex na Radio Kiss. A pozor, nejenom Alex na Radio Kiss, ale taky Jíťa na Radio Kiss, protože ta se právě teďka dovolala a už je tady se mnou ve studiu, respektive na telefonní lince. Jíťo, čau, slyšíme se.
2: Takže čau, ahoj, tady Jíťa, takže bych tam chtěla zahrát Pepčovi do Fuji a chtěla bych tam zahrát kamarádce Jaruce do Fuji. A domluvili jsme se na písničce a než mi dojede baterka, takže všichni pozdravuju a jste nejlepší Radio Kiss.
1: Hezký, že tak to byla rychlovka. 24/7 Is It Love letí pro tebe a pro všechny, komu písničku posíláš, tak ti moc děkuju. Doufám, že máš krásný večer, máš pohodičku dneska, nebo jsi v práci?
2: No tak, pohodička, mám ještě práci.
1: Máš práci, no tak ale zítra aspoň volno, ne, doufám.
2: Taková jiná práce.
1: Tak doufám, že si obě práce užíváš a s tuhle písničkou věřím, že to půjde hezky od ruce. Tak jo, měj se hezky. Ahoj, čau.
2: Ahoj.

0: Ahoj Alexi, prosím tě, moje dcera začala poslouchat Radio Kiss, jste úžasný. Tak prosím tě, zahrají vaši písničku kysáckou Love Message pro ní, pro moji dcerušku, aby věděla, že jste úžasný rádio. Děkuji, Peter.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Dohrál nám Pet Shop Boys a jejich pecka Go West. No a my už pokračujeme na další jukebox, tentokrát ve vaší režii a tentokrát konkrétně v režii Marťase.
2: Nazdar kysáci, tady Marťas, prosím zahrát nějaký drum and bass do Cvikova. Všichni na neděle, prodloužený víkend, díky, čau.
1: No tak jo, drum and bass do Cvikova Marťasovi. Tak jo, mám tady vybranou písničku a tohle je song, který já osobně mám strašně rád. Je to remix, to znamená, že původní verze je taková trošku klidnější, taky taneční, ale klidnější. A jedná se o song The Feeling od Lost Frequencies a v remixu od Andromedica je to za mě prostě pecka, která zvedne ze židle snad i mrtvýho. Takže prostě brutální song, který má krásný vývoj a mě osobně vždycky zvedne náladu, taky se rád si věřím, že vám taky.

0: Je tady 11. hodina, víkendové jukeboxy s Alexem jdou do finále, poslední hodinka před námi.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: My pokračujeme v našich jukeboxech Radia Kiss a na telefonní číslo 210 323 323 se tentokrát dovolal Pepa. Pepo, slyšíme se, ahoj.
2: No, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, my jsme s tebou vybrali písničku od Anety Langerové, Voda živá, což je teda ve srovnání s tím, co hrálo předtím, teďka He's a Pirate od Gabriel Ponte, hodně jiná věc. Je to takový hodně víc jako v klidu, ale i na to tady máme na Radio Kiss prostor. Řekni nám, prosím tě, komu tu písničku posíláme.
2: Je to pro Jíťu a pro všechny, kdo mají noční teďko.
1: Hezky, hezky. Jinak je to Voda živá. Já vám hlavně přeju, aby v té noční se taky zůstali živí. Ono to je občas

0: Složitý, sám to vím, jak tady vysílám v noci, ale věřím, že to dáte a zítra si dáte zasloužený volničko a ještě k tomu je svátek, tak by to mohl být hezký den.
1: Jo, určitě bude.
0: Super, Pepi, tak jo, děkuju ti moc, Aneta Langerová,
1: jo, děkuju moc,
0: letí do éteru a tobě přeju krásný večer a krásnou noc, ahoj.
1: Taky krásný večer, ahoj.
0: No a tady ji máme, Voda živá, Aneta Langerová, na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a víkendové nedělní jukeboxy s Alexem, které už nám tady běží poslední hodinku, protože ve 12 hodin to tady zaklapnu a bude nám hrát celou noc krásný kysácký playlist, parádní songy, nejlepší pecky od 90. let, milénia a obecně taneční hudba. Protože zítra je svátek a Kuba Krabáč tady není, mimochodem Kuba mi psal, všechny vás pozdravuje a taky si těší, že si zítra prodlouží ten víkendíček. Jinak já jsem vám, kysáci, vůbec dneska neříkal o speciálním způsobu, jak si můžete objednat písničku. Já to většinou zmiňuju, když mám noční vysílání, ale i v neděli, protože mimo to, že můžete využít aplikaci Rádia Kiss a nahrát hlasovku, mimo to, že můžete zavolat na telefonní číslo 210 323 323, tak taky můžete napsat přímo na můj Instagram, který je Alex Kolva. No a tam, když budete mít štěstí, tak se k tomu taky dostanu a i vám splním to přáníčko. No a teď to štěstí bude mít Renča, která mi napsala: ahojky Alexi, můžu tě poprosit o písničku Gordo Loco Loco. Bude to pro tebe do studia a pro mého nejlepšího kamaráda, zdraví Renča z Rumburka. Tak jo, Gordo and Rainer Zonneveld a jejich píseň Loco Loco. Parádní záležitost, tak si ji, kysáci, pojďte užít.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem a víkendové jukeboxy, které nám běží už od 8 hodiny a končí nám ve 12. No a po 12. hodině je dost pravděpodobný, že někteří z vás už půjdou spát, někteří samozřejmě ne, někteří mají noční, ale pokud patříte do té skupiny, která už teda půjde do Hajan, tak spozorněte, protože my tady s Rádiem Kiss jsme připravili ještě s jinou společností, která se jmenuje Prospánek.cz, takovou soutěž. A vy si ten spánek, který je strašně moc důležitý, můžete zpříjemnit. Stačí, abyste poslouchali Rádio Kiss a hlavně teda to odpolední Rádio Kiss v odpoledním jumpu, protože tam se budou rozehrávat vouchery právě na web Prospánek.cz, kde můžete nakoupit spoustu užitečných produktů na to, aby ten spánek byl příjemnější a abyste si ho víc užili. A já myslím, že sami moc dobře víte, jak je ten spánek důležitý.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní spánek? Radio Kiss a Prospánek.cz vám od pondělí do pátku v odpoledním vysílání rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun. Stačí zajít na web Prospánek.cz, najít logo Radia Kiss a po naší výzvě se dovolat do studia.
2: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss. Dohrál nám DJ Antoine a Kalina Welcome to Saint-Tropez, jejich parádní pecka, která nás tak trošku jako nabádá, abychom vyrazili na výlet na Lazurové pobřeží ve Francii. Určitě, když ta možnost bude, tak vyražte. Já jsem měl tu čest. Neviděl jsem teda Saint-Tropez, byl jsem v Nice a tam je to teda moc hezký, takže určitě doporučuju. Je tam moc teplé moře a lidi jsou tam taky fajn. No, to byla taková pozvánka na letní dovolenou, ale my všichni víme moc dobře, že už se nám nezadržitelně blíží zimní sezóna. Nevím jak vy, ale já se strašně těším na to, až vytáhnu lyžáky a konečně budu mít možnost sjíždět ten svah. No ale ještě si na to chviličku počkáme a pustíme si k tomu nějaký pěkný song. No a mám tady teďka připravenou hlasovku od Standy, který teda bohužel, nebo takhle bohužel, bohudík pro nás, ale on dneska celý den maká, jezdí autobusem místo metra na lince a má toho trošku plný kecky a aby mu to hezky utíkalo, aby ta poslední hodinka byla dobrá, tak mu pustíme to, co si přeje a věřte mi, že se vám to bude všem kysáci líbit. Nicméně, Standi, jak to je?
1: Čau Alexi, zdravím tebe i všechny kysáky. Dneska už přes 10 hodin kroutím náhradní dopravu za metro s autobusem. Je to náročný, jak jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys mi tam mohl pustit ve snu Moravo, aby ta poslední hodinka líp utíkala. Díky, měj se pěkně, ahoj Standa.
0: Stando, Vesna a Morava už je připravená, tak věřím, že ta poslední hodinka bude utíkat velmi, velmi rychle a moc, moc příjemně.

Posloucháte Radio Kiss, s vámi ještě stále Alex a víkendové jukeboxy. A víte co, já teďka budu spontánní a prostě vezmu telefon a sváně, kdo se mi dovolá. Haló, haló, slyšíme se, tady Radio Kiss, kdo je tam? Tak. A bohužel nám to vypadlo, tak moje spontánnost úplně nezafungovala. To nevadí, tak hold si to budeme muset nechat na příště, protože já se s vámi už kysáci v tenhle ten okamžik loučím. Děkuju vám, že jste tady se mnou byli. Doufám, že vám víkendové jukeboxy zpříjemnili večer. No a na závěr jsem si ještě připravil jednu písničku, která vás dozajisté nakopne a pokud zrovna ještě třeba něco doděláváte, dojíždíte, vaši práci nějakou nebo pokud už dojíždíte třeba domů z nějaký cesty, tak tenhle ten song mě třeba nakopne vždycky a já věřím, že kysáci vás taky. Je to Tiesto a Diplo a Busta Rhymes a jejich song Come On. Výborná záležitost. No a já vám přeju krásný zbytek neděle, užijte si prodloužený víkend a budu se na vás těšit v nočních jukeboxech z úterý na středu anebo zase za týden v neděli ve víkendových. Mějte se krásně a skládejte básně. Ahoj!

0: To nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let. Kiss.
0: Radio Kiss.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
0: Hudební past.
1: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
2: To vůbec nevím.
1: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
3: Neuvěřitelný.
4: To je skvělý.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. I took the long road across the ocean.